0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Na rádiu Klasik Praha začíná další díl pořadu Na osobní notu a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host ve mně vždycky vyvolá velmi rozporuplné pocity. Pokaždé jsem velmi ráda, když ji vidím, ale ještě raději jsem, když ji nevidím. To totiž znamená, že jsem zdravá a mohu bez problémů zpívat. Je totiž lékařkou, je specialistkou na lidský hlas a to obzvláště u hlasových profesionálů. Těm se pak věnuje ve svém hlasovém centru, jehož je vedoucí lékařkou. Dnes je se mnou ve studiu primářka doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, vítejte.
1: Dobrý den a já tě ráda vidím taky, Mirko.
0: Paní doktorko, já vás vidím a už tě skáčou hleny do krku.
1: Ne, to nedělej určitě. Ještě bych měla říct, že já ti tykám, protože já tě znám vlastně jako od malička, jako studentku, protože jsem tě učila, teď nevím, jestli v prvním nebo ve druhém ročníku, to už se nepamatuju.
0: Ano, na Pražské konzervatoři. No ano. A pak jsme se vídávali, vždycky jsem k vám přišla celá hysterická, ubrečená, jako každý zpěvák asi, který k vám
1: ano,
0: přijde, že?
1: Ano, bohužel, ale to se nedá nic dělat, to už tak patří k tomu povolání. No. Zase, kdybyste nebyli tak hyperemo, tak byste nás na jevišti tolik nebavili.
0: To je pravda. A je fakt, že vy fungujete nejenom jako lékařka hlasivek, ale i jako naprostý psycholog, bych řekla.
1: Myslíš?
0: Tak klid, Mirko, tak klid, prosím tě, no tak co, no tak si na týden lehneš, no, tak budeš týden ticho a pak vždyť svět se nezastaví.
1: A nezastaví a ty hlasivky máš přece dobrý.
0: Zaplať pánbu za to. Je to tak. Paní doktorko, kdy jste v sobě objevila vášeň pro

0: lidský hlas. A co to způsobilo?
1: No tak já nemůžu říct hned vášeň pro lidský hlas, protože já jsem hlavně od malička byla vychovávána, že kolem mě pořád byla hudba, protože můj otec byl takovej jako neuvěřitelný znalec třeba Beethovena a milovník prostě hudby jako takový, zejména hudby teda klasický, takže já třeba si pamatuju, jak jsme doma měli gramofon, já jsem byla úplně malá, byly mi třeba 4 roky a on mě vodil do školky, protože mamka chodila dřív a vždycky u nás hrála prostě taková nějaká ta černá stará deska a tam třeba si pamatuju, prostě úplně si pamatuju přesně ty jeho desky, který měla, který se tam vlastně jako točili. Ne, že bychom neměli rádio nebo televizi, ale vždycky prostě už to moje vstávání probouzala ta hudba. Takže ta láska mě k té hudbě provázela tak jako od malička, že jsem v tom vyrůstala. Ale třeba můj táta neměl rád úplně operu, protože měl třeba rád Beethovena, protože napsal operu jenom jednu.
0: Ano, to je pravda.
1: Protože on z nějakého důvodu prostě neměl rád ten vysoký hlas. Měl, zbožňoval sbory, sám zpíval ve sboru, ale prostě jako k opeře mě neve. To jsem si potom už jako vlastně jsem ho naučila na tu operu já a to bylo pak jako zase obráceně.
0: Ale vy jste velká milovnice opery.
1: No tak jako v podstatě jo, je to takový jako nemoderní, nás asi milovníků třeba opery se říká, že asi 50 tisíc na těch 10 milionů obyvatel, kdy tomu jako doopravdy jako jsme propadli, nebo tomu nějak rozumím, ostatní to má jenom tak třeba rádi jako intermitentně. Ale já jako třeba i když vás učím operní zpěváky, tak prostě si vždycky říkám, že chci, abyste byli hrozně jako dobrý, protože já budu ta, která bude sedět v tom hlediště, budu vás poslouchat. A samozřejmě potom jsem se na ten zpěv vrhla, chodila jsem celé dětství prostě na zpěv i třeba k významným zpěvákům, ale můj hlas byl nízký. Já mám alt, jak slyšíš, takže já jsem pak zjistila, že bych musela zpívat v divadle takový ty starý báby, jenže já bych chtěla zpívat Rusalku bývala nebo Prodanou, tak jsem šla radši na medicínu.
0: Šla jste na medicínu a tam se člověk nespecializuje hned, že jo, na
1: ne,
0: ten
1: to
0: daný
1: ne,
0: obor.
1: Ale já měla strašně moc vlastně kamarádů a známých mezi umělci, mezi zpěváky. Hrála jsem celý život na klavír hlavně teda, nebo hraju dodnes na klavír. Takže oni mě vlastně jako k tomu jako tak nějak jako nutili. A já jsem původně chtěla dělat interní lékařství, jako taky, protože to byla taková ta medicína v celém rozsahu, ale to vlastně jako potom nešlo, protože místo bylo na krčním a já jsem říkala, tak když je místo na krčním, tak to mi někdo říká, že se mám věnovat tomu, čemu tak trošku malinko rozumím zase z jiné strany.
0: Když vás někdo pozdraví, poznáte hned podle pozdravu, jestli má zdravý nebo nemocný hlas?
1: Tak to ano, protože ono to má taková určitá pravidla. Když ten hlas není zdravý, tak tam slyšíš vždycky nějakou příměs, že ho buď chraptivou nebo dyšnou, takže to bych řekla, že ten sluch už na to jako takový trošičku vycvičený mám.
0: To asi za ta léta už musíte
1: určitě
0: mít.
1: No.
0: Mně se strašně líbí váš výběr hudby dnešní, protože to je, jak bych to řekla, jedna pecka vedle druhý.
1: Myslíš?
0: No. Naprosto úžasný výběr. A my jsme začali finále opery Tosca, skladba, která nám zněla v úvodu našeho dnešního dílu pořadu Na osobní notu. A vy jste vybrala právě toto finále kvůli jednomu výkřiku, který tam ale není.
1: No, bohužel, já teda Tosku miluji jako celou operu nejvíc ze všech Pučínyho oper, prostě mám ráda to. No, možná ta Toska stojí úplně jako na čelních místech mých oblíbených tedy skladeb.
0: A zase soprán, který byste nemohla zpívat, že jo?
1: Ano, právě. Tak
0: no,
1: to, je
0: tak to
1: hrozný.
0: Nemá smysl.
1: To nemá vůbec jako smysl. Ale tam právě já jsem vybrala ještě jako i toho interpreta, je to Renáta Tébaldy, což je teda jako stará zpěvačka, kterou jsem třeba měla ráda, když mě bylo jako těch 18 nebo 15, když jsem třeba chtěla taky zpívat. Tak ona vlastně v tu dobu už byla jako starší, takže to bylo takový jako Kalasová a Tébaldy. A ta Tébalda měla nějaký trošičku temnější hlas a jsem měla jako právě tu afinitu k těm mírně temnějším hlasům. A ona v jedné nahrávce, kterou jsem bohužel nemohla najít, když jsem ti tohleto posílala, tak když tam skáče z toho Andělského hradu v té poslední scéně, že jo, prostě, tak ona tam má takový obrovský výkřik, ale tady bohužel jsem tu nahrávku nenašla, mám ji někde doma na CDčku a já už to CDčko úplně nemám kam strčit, že jo, takže jsem musela vybrat nahrávku, kterou mám jako digitalizovanou. No.
0: Takže v úvodu nám zněla Renáta Tébaldy v opeře Tosca ve finále této opery Giacoma Pucciniho a my si teď dál pustíme nějakou skvělou hudbu. Bude tu kvartet, velmi slavný kvartet, podle mě je to nejslavnější asi operní kvartet, jaký kdy byl napsán.
1: Asi jo.
0: Asi ano.
1: A já mám Rigoletta zase nejradši ze všech Verdiových oper.
0: Aha, takže tu máme Verdiho Rigoletta, Bella Figlia dell'Amore a zpívá nám čtveřice naprosto luxusních pěvců. Je tu Vladimír Černov. Vždycky u této americké sopranistky nevím přesnou výslovnost, tak doufám, že mě pomůžete. Cheryl Studer?
1: Já bych řekla, že to říkáš dobře, já bych to určitě neřekla tak hezky anglicky.
0: Dobře, takže famózní Cheryl Studer, Luciano Pavarotti, tak to je jasnačka, a Dennis Graves, altistka. Hraje nám orchestr Metropolitní opery, který řídí James Levine.

0: Rodi, ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per verona parti, sarò io pur doman.
1: Or venite.
0: Impossibil.
1: Tremo.
0: Va.
2: Na Radio Klasik Praha nám dozněl kvartet s názvem Bella Figlia dell'Amore z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je primářka paní doktorka Jitka Vidrová, vedoucí lékařka hlasového centra, kde se věnuje hlavně hlasovým profesionálům. Paní doktorko, objevuje se v oblasti hlasu neustále něco nového? Třeba je nějaký problém, kvůli kterému pěvkyně před 50 lety končily kariéru ve 30 a nevědělo vlastně, že je to zdravotní problém, ale řeklo se, jo, ta se uřvala. A dneska už víme, že se vlastně objevil ten problém a můžeme ho nějak léčit?
3: Ano, určitě ano. Určitě toho vyléčíme dneska mnohem více a prostě, když vlastně si uvědomíme, jak ten hlas vzniká, tak vlastně proudem vydechovaného vzduchu, ten proud vydechovaný vzduchu jako smyčec u smyčcových nástrojů. Ten má rozeznít jako tu strunu. A tou strunou je ta hlasivka, ale ne hlasivka celá, je to sliznice hlasivky. Jo, jako na povrchu těla máme kůži, vevnitř máme sliznici a ta sliznice zakmitá. A zakmitá jako tím jenom, že jí jako vlastně popožene ten proud toho vydechovaného vzduchu, proto je u zpěvu strašně důležitý to dýchání, dechová opora a vlastně zdraví té sliznice. A jak víme, tak na sliznicích často můžeme mít zánět a my musíme rozklíčovat, jaký zánět to je. Tak buď ten zánět je infekční, že jo, bakteriální, virový nebo třeba i plísňový, bohužel může být, a nebo je neinfekční, to třeba ty si vždycky mívala za mladá neinfekční alergický zánět. Pamatuješ někdy, tak když začaly kvíst kočičky, si myslím,
4: no,
3: že ty si vždycky měla
4: vždycky
3: takovou a pak tě to přešlo. Mm-hmm. Tak samozřejmě alergický zánět a pak můžeme mít zánět chemický s poškozením třeba žaludeční kyselinou. To je taková civilizační věc. Dříve toho tolik nebylo, ale asi to bylo, protože ve starých knihách se to trochu popisuje, jenom se nepopisuje, od čeho to ty lidi měli. A ten je velmi často způsoben stresovými mechanismy a to vaše povolání je prostě stresový povolání, protože to mě vždycky říkají, buď toho máte moc, anebo toho máte málo.
4: To je naprosto
3: jasný. A obojí je absolutně stresová věc.
4: Ano.
3: Že?
4: Ano.
3: Takže tím stresem se člověk jako zakyseluje, ta žaludeční kyselina se množí a jako aerosol jde vlastně vstoupá do toho krku a dělá tam takovou zánětlivou reakci na těch hlasivkách, takže to nemusí být, že se někdo uřval, ale to může být, že je tam prostě poznaný zánět na těch sliznicích a to už dneska víme. To už dneska poznáme.
4: A to je právě ten reflux, že jo? Já mám
3: jako
4: pocit, že to má teď úplně každý zpěvák.
3: No, on to každý trochu má, protože každý nadužívá kafe, že je to z takových těch pochutin, ke kterým lidi dříve neměli takový přístup. Je to z alkoholu. Tak dneska každý večer si odevře lahvičku, promiň, že to tak říkám, a klidně ji vymlaskne na večer celou třeba i s partnerem. A to dřív lidi prostě jako nedělali, protože to bylo vlastně jako drahý. Dneska už to jako pro nás není drahý. To máš kafe, že pak přehnaný množství mlíka třeba v dospělosti taky jako prostě strašně zahleňuje a vyrábí ty refluxní problémy a i některé takové pochutiny a já nevím, ovoce nebo zeleniny, které dřív nebyly k mání, tak dnes vlastně nám vyrábí takové, ty, my tomu říkáme mimojícnové, že ty lidi nepálí vůbec žáha, to znamená, že to nepoškozuje ten jícen, ale mimojícnové projevy refluxní choroby. Tak to je taková věc, která je známá tak posledních asi 15, možná 20, ale spíš 15 let.
4: Já vím, mě to málem vyřadilo z provozu úplně a vy jste byla vlastně první člověk, který to odhalil a který mě doslova zachránil, protože já jsem 3 týdny byla úplně vyřízena a vy jste řekla, je to reflux, ale on vám to vždycky někdo řekl, jo, to je reflux, ale vy až jste mě fakt řekla, jak důkladně se tomu musím věnovat a jak opravdu musím omezit životosprávu. Jo?
3: No, musíš upravit životosprávu tak jako sportovci, protože to zpívání je taky vlastně práce s lidskou tkání. Tak jako sport je práce s lidskou tkání, tak to zpívání taky.
4: Ano.
3: Musíte k tomu přistupovat, jo, ne každý, jsou lidi mezi váma, který v životě nebyli nemocní, protože prostě mají tu anatomii tak uspůsobenou, že je to nechytné, nebo nepodléhají tolik těch stresových mechanismů. Mám třeba zpěváky, který mohle, já kafe jako úplně v pohodě můžu, tak jo, ale každý si to musí sám na sobě vyzkoušet, jak to jako prostě má. A nejstrašnější fakt je ten stres, když se jim člověk nechá ovládat.
4: Je to pravda. Je to pravda a mě třeba, když se vrátím k tomu jídlu, mě víc než kafe, ale škodí třeba jabka.
3: Je to možný.
4: Jabka bych vůbec neřekla a já si nemůžu dát jabko před zpíváním, nezaspívám ani hoří.
3: Hmm,
4: Takže to je náš reflux. Vlastně reflux je trošku jiný u zpěváků, než u, když má člověk jako člověk, normální člověk, protože zpěváci většinou, pěvci nejsou normální lidi.
3: Ale ne, Mirko, ale jiný? Ne, jako vadí to i třeba jako lidem normálním, já říkám, který třeba dějí na poště nebo ve spořitelně, tak samozřejmě nezabývají se tím, jestli mají nějakou poruchu zpěvního hlasu, ale mají třeba poruchu mluvního hlasu, můžou mít i velmi významnou, můžou k tomu třeba tak jako únavně a soustavně kašlat. A to je taky tenhle ten problém, že jo? Tak jo, no, tak to je taková jako novinka v té medicíně, která se teďka vidí. A samozřejmě máme i jako lepší chirurgické možnosti, ale to jako já teda nerada vidím u zpěváku, když by se muselo chirurgicky zasáhnout. Plno věcí musíme udělat jako pečlivě a konzervativně.
4: A plno věcí se dá.
3: Plno věcí se dá, samozřejmě. Ano.
4: Mě zaráží, proč je šeptání. Protože když člověk tedy má ten hlasový klid, tak má pocit, že by měl šeptat, že by ten hlas neměl tolik namáhat. Ale vždycky říkáte, že šeptání je náročnější než mluvení.
3: Šeptání je náhradní mechanismus tvoření hlasu, kdy jako vlastně nejdou k sobě ty hlasivky, které mají zakmitat, ale takový ty vedlejší, jmenuje se to ventrikulární řasy, kterými vlastně jako tvoříš ten hlas. A používáš tam zbytečný tlak těch svalů, který ale nemáš používat. A když to člověk dělá dostatečně dlouho, tak si pak na to zvykne a ten tlak, ta, my tomu říkáme spasticita, ta se dá špatně odstranit. Takže ne, ne, nešeptat. Trošku si můžeš zašeptat, ale ne dlouho, jo? Jak některý lidi mají pocit, že můžou týden šeptat, to fakt jako nejde.
4: Tak vidíte to. Mně se vždycky líbilo, když vlastně co byla dobrá věc na tom hlasovém klidu, že jsem třeba fakt týden byla úplně potichu a mně se strašně líbilo, jak celá domácnost se taky jakoby stáhla. Děti tolik nemluvili, kreslili jsme si obrázky, ukazovali jsme si a byla to vlastně legrace vždycky. A
3: mému manželovi... Ale to ty máš jako hodný kloučky, to nemůže říct o sobě každý.
4: A mému manželovi říkali kamarádi, hele, jak se to dá jako navočkovat někomu ještě dalšímu? Chtěli to taky svým ženám jako dopřát ten hlasový klid. Dobře, no. Pojďme opět k hudbě. Vy jste vybrala Cecilia Bartoli, vaše oblíbená pěvkyně?
3: Já jí mám taky moc ráda, tu Cecilia Bartoli, protože ona má takový zvláštní, jako takovou zvláštní interpretaci. Řekněme, hodně se specializuje na tu barokní hudbu, ale nejenom jako barokní hudbu. Ona dokonce i trošku chraptí někdy.
4: To jsem si nikdy nevšimla.
3: Jo, to jsem si jako samozřejmě všimla, ale ona to zpívá, takže mě to prostě jako nevadí. Ve výškách nechraptí, ale někdy jako ve střední poloze trošičku zachraptí, takže ona asi nějaký problém s hlasem občas mívá, ale ta její interpretace je prostě nenahraditelná, prostě lepší než interpretace jiných, tak proto ji mám ráda.
4: Takže máme tu árii Cherubina z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta. Non so più cosa son cosa faccio, zpívá Cecilia Bartoli, hrají vídeňští filharmonikové, které řídí Claudio Abbado. Non so più cosa son cosa faccio.

0: Dozněla nám árie z opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. V roli cherubína se nám představila italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli, kterou doprovodili vídeňští filharmonikové, vše pod taktovkou Claudia Abáda. Se mnou ve studiu sedí primářka paní doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, jsou obecně některé hlasy více náchylné na nemoc? A více mají problémů jenom od toho, že to je soprán a ne bas, tak budu mít víc problémů, jako by už přirozeně nějak dáno?
1: No, ano.
0: Je to tak?
1: Jasně.
0: V čem to spočívá? Tak.
1: No, protože ta hlasivka je mnohem gracilnější, že jo? Jako je, ona je tenčí prostě, jo? Ta basová hlasivka nebo ta mužská hlasivka je mnohem silnější. Ale tenoři taky mají. Někdy se nepozná úplně přesně, jestli je to třeba tenor nebo mezzosoprán. Teda myslím jako vizuálně,
0: ano,
1: když jako si nahraju ten laryngoskopický nález, čili oni, tenoři, můžou mít tu hlasivku taky jako takovou porouchatelnou, takovou jako křehčí. Jo, i ty klouby hlasivkový, kterýma vlastně ty hlasivky se pohybují, jsou křehčí u sopránů, nebo takový jako gracilnější u sopránů, než u hlubších hlasů. Takže samozřejmě soprány a tenoři mají větší náchylnost, ale tady ne ani tak k nemoci, jako k poranění. K poranění jako takovému. V podstatě každá sopranistka během života zažije nějaký poranění, že tam praskne ta cévka, zakrvácí hematom do té hlasivky. Jako dá se to taky jako krásně jako vyléčit, ale prostě je to vždycky stres pro toho člověka.
0: Zděšení, absolutně.
1: Zděšení a stres, ano. Já třeba používám kryoterapii právě na to zrychlení
0: to
1: hojení. To je nápad ze sportovní medicíny, kdy právě jeden z mých kamarádů, prosím mě jednou o tom vyprávěl, když ty moji zpěváci jsou taky prostě sportovci, a zjistila jsem, že se mě vlastně hojejí takovýhle poranění, protože sportovci, když jsou po nějakém vrcholovém tréninku, tak musí do té kryoterapie, aby ta mikrotraumata se jim hojila, a vy jste taky jako takový vrcholový sportovci, takže ta mikrotraumata se také v té kryoterapii hojí velice rychle.
0: Kdyby různý někdo otoky, nevěděl, tak kryoterapie
1: je, jmenuje se to celotělová kryoterapie, jsou to takové komory, kde stráví člověk
0: čtyři minuty chodím.
1: A to je až moc, Mirko, to myslím, že přeháníš.
0: Jsou tam i na 5 minut borci.
1: To ale už blbnou, to zase, aby neměli pak jako nějaký...
0: Vím, že v duchu přespívám vždycky jednu Rusalku, než to obejdu jednoho měsíčka.
1: Pro Krista pána. Tak to si myslím, že je moc, to jsi teda úplná jako hrdinka. Já jsem zase pak četla ty nežádoucí pozor účinky, že můžeš mít jako tyhle ty omrzliny potom na
0: trošku
1: rukou.
0: Trošku na nohou se mi stává, někdy výjimečně.
1: Tak to nedělej, Mirko, to je zbytečně tak dlouhý, to je dlouhý. Dvě minuty postačí, je tam -110, někde až -130 stupňů. Takže jako 2 minuty jsou úplně akorát, aby právě se do toho těla vyplavily všechny hojivý působky, vlastně ten šokový stav, ten, který vlastně v té komoře nastane, tak ti dokáže vyplavit taky ty imunologické působky, které normálně se nevyplaví, a to hojení se urychluje.
0: A má to i vliv teda na pleť, já vždycky mám pocit, že jsem jako hezčí.
1: Ale dermatologové píšou práce, kde právě uvádějí nejrůznější jako nežádoucí účinky, když ty lidi jsou tam moc dlouho, jako na kůži, pozor. Ale ty nemáš žádnou vyrážku, ty máš hezkou pleť, tak tobě to určitě nevadí. Ale,
0: no, to dělá
1: ale třeba lidi, kteří mají vyrážky, tak úplně to dermatologové nedoporučují.
0: Tak to jo? Jsem nevěděl.
1: Plno odborníků to doporučuje, třeba i psychiatři, že to zlepší jako náladu a proti depresi a podobně, že ten člověk se tak jako nabudí. Ale zrovna jako dermatologové jsem četla několik prací, že zažili prostě zhoršení vyrážky a takový typ popáleniny, prostě omrzliny.
0: Dobře, no tak asi každý musí podle sebe prostě.
1: 3 minuty ti stačí.
0: Dobře. Kdo jsou větší hysterky? Operní pěvci nebo popoví pěvci, když k vám přijdou?
1: Ale popoví pěvci taky jako podléhají nejrůznějším zranění, těch máme jako taky plno. Oni samozřejmě nepoužívají tak vysoké tóny k tomu zpěvu, takže nejsou tak jaksi náchylní k tomu, ale zase jdou do toho někdy jako tvrdě. A nejsou tak, no prostě operní zpěvci jsou větší hysterky, když se mě teda ptáš. Jako,
0: ano.
1: Oni to berou tak jako, že vlastně oni vědí, že se jim to zahojí. Ten výkon jejich, ten jejich výkon je závislý na interpretaci, že jo? Popových zpěváků. Tam milujeme tu jejich interpretaci.
0: Tu osobitost.
1: Tu osobitost prostě toho zpěvu. Když to vy se musíte přiblížit nějakému našemu imaginárnímu, pomyslnému jako ideálu, který někde v hlavě ty lidi, který tomu rozumějí, ale právě to, že je ten člověk dobrý, se pozná podle toho, že se to líbí i těm, který tomu nerozumí. Jo? To je jako na tom důležité. Když to popový zpívání se nám líbí nějak tak všem, Takže vlastně oni to mají trošičku jednodušší, že ono, ale taky musí samozřejmě o ty hlasivky pečovat, taky to dokážou pěkně jako zrychtovat. No.
0: Základem je naprosto dokonalá zpěvecká technika.
1: Díky
0: ní hlas vydrží
1: technika, ano,
0: nejvíc,
1: to je nejdůležitější.
0: Co může, to je pravda.
1: Ano.
0: Protože pak, když něco přijde, tak my chceme vždycky zázraky hned, ale technika je ten největší zázrak. Čtete odbornou literaturu nebo sáhnete i po románu, když třeba...
1: Já bohužel stále ještě čtu jenom odbornou literaturu. Je to hrozný a prostě si nechávám tu krásnou literaturu, že až půjdu někdy do penze, tak to všecko dočtu.
0: Jo.
1: Ale prostě zatím nemám na to čas. Zatím prostě pořád je toho tolik, že mám co číst jako v té odborné literatuře.
0: Dobře, tak o vašich koníčcích a i když nemáte čas, tak o tom, jak ho trávíte volně, když máte, si budeme povídat po další skladbě. A máme tu opět vaši oblíbenou Cecilio Bartoli, pro tentokrát v naprosto ikonické árii barokní Lascia Chiopianga z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla.

0: Poslouchali jsme árii Lascia Chiopianga, árii z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hogwood a zpívala italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli. My si dnes s mým hostem, s doktorkou Jitkou Vidrovou, povídáme především o lidském hlase, ale paní doktorko, pojďme teď k vám. Víte, co by mě zajímalo? Vy tam neustále v ordinaci čelíte atakům bacilů. Jak to děláte, že jste zdravá?
1: No já taky teda občas se nakazím, nemysli si. To jako já teda nosím samozřejmě jako respirátor, teďka po tom covidu trojku respirátor vlastně jako nesundávám, protože nechci už být nemocná, ale sem tam se mi to stane. Ne, že ne. My jsme trošičku imunizovaní právě tím, že celý život vlastně s tím přijdeme do styku, ale já vím, že někdy třeba s nějakými těmi dětskými bacily se dokážu nakazit. Třeba od svých vnoučat, to teda určitě.
0: Tam by respirátor nemáte, předpokládám.
1: Ne, tam respirátor nemám, ty si o mě vždycky otřou nudy. Tak
0: to, jasně. No. A jste hlídací babička?
1: No to ano, no to ano. A pak se divíš, že nečtu, že jo, romány.
0: A když už máte volný čas, jak ho využijete? Jak ráda relaxujete?
1: Tak my docela sportujeme s manželem, jezdíme na kole a lyžujeme. To děláme tak jako aktivně a dobře, protože vlastně lyžování je takový náš společný zájem. A no pak máme dost těch vnoučat, těch máme pět.
0: Kolik? Pět.
1: Těch máme pět a pak rádi jezdíme do Itálie a nebo na naší chalupu na Šumavě. No, někdy to ani nestíháme.
0: Máš manžel je také lékař?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: A také hlasově
1: postižený?
0: Ne, to
1: je můj muž je onkolog. To je trošičku horší obor.
0: No. Náročnější a tam jsou asi fatálnější případy,
1: no právě,
0: než jsou ty naše.
1: No právě, ten náš je takový jako trošku veselější. No.
0: Jo, to je pravda, to je pravda. To jsem se také chtěla zeptat, jak je to s pitím studených a horkých nápojů? Protože to je vždycky, nepij to studený, budeš pak kašlat. Je to tak?
1: No trošku jako něco na tom je, samozřejmě, jako tam je takových v tom krku řada takových receptorů, takových čidel, který samozřejmě na škodliviny reagují, že jo, a reagují i na příliš studené. Mám třeba jednoho kolegu tvýho zpěváka, který mu to bylo protivný, tohleto jako pořád, jako že to teplý je nosit čálu na krku a tak. A on čelil tomu tak, že cucal led a pak jsme strašně dlouho léčili, no úplná blbost, a pak jsme strašně dlouho léčili zánět jako toho hlasivkového kloubu, který mu jako
0: takže prochladil prostě.
1: No, není to jako úplně dobrý nápad. Máte pravdu, že to nemáte mít úplně ledový. Všimni si, že když třeba jako v létě, když je horko a koupíš si zmrzlinu a teď ji jako rychle lížeš, tak ti dojde k takovému zaskočení a najednou takovému zachlazení, že vlastně ta hlasivka se přestane hejbat. Ten kloubek je na to citlivý. A tam právě to polikání a ten vchod do toho hrtanu, kde právě jsou umístěny ty hlasivky, to je mezi sebou asi 2 milimetry. Takže já jsem pro, abyste byli mírně opatrní.
0: Takže jak říkají babičky, nohy v teple, tak hlasivky taky v teple.
1: No nohy v teple máš kvůli tomu, aby si neměla reflexně zánět nosohltanu, to mají ty babičky pravdu. A ty studený nápoje nejsou úplně dobrý nápad, protože ty hlasivky se skutečně zachladějí, respektive ty kloubky, a pak ten pohyb není takový jako plynulej a rychlej. Takže určitě.
0: A nosohltan to je počátek všeho zla vždycky. Prostě.
1: Ano, všechny nemoci horních a dolních cest dýchací začínají vždycky zánětem nosohltanu. To tak je.
0: Ano, to je pravda. Ano. To už znám velmi dobře.
1: Ano.
0: Paní doktorko, já vám moc děkuji, že jste dnes přišla. Děkuji, že k vám můžeme chodit.
1: Já děkuji tobě, Mirko, že jsi mě pozvala.
0: No, protože vás ráda vidím, když jsem zdravá.
1: Já tě taky ráda vidím.
0: My se rozloučíme vaší nejoblíbenější alčínou. Je tu další skvělá sopranistka a to je René Fleming.
1: Ano.
0: To je
1: ano.
0: I moje favoritka.
1: Moje taky.
0: Úžasná. Takže tu máme árii z opery Alčína Georga Friedricha Händla. Na rádiu Klasik Praha končí pořad na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a...
1: A já vás taky všechny zdravím a děkuju za pozvání Merce Časarový.
0: A to byla Jitka Vidrová.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky.

0: auto@poli.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vážení posluchači stanice Klasik Praha, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl, tentokrát s albem s podivným názvem Skiaracula Maracula. Název alba vybrali jeho interpreti sice záměrně tak, aby zaujal svou nezvyklostí, ale pro nás je cennější, že ještě atraktivnější než samotný název je renesanční a raně barokní taneční hudba zachycená na tomto CD. O kvalitách nahrávky svědčí i to, že byla vydána v několika reedicích a získala řadu ocenění. CD Skiaracula Maracula nahrál v roce 1997 soubor Musica Antiqua, jehož uměleckým vedoucím je Francouz Christian Mendoze. Mendozův talent je rozprostřen na několika kolbištích. Od mládí hrál na flétnu, ale profesionální uměleckou kariéru začínal jako klasický tanečník ve Francii, Belgii a Německu. Dokonce byl solistou baletních souborů v Avignonu, Dijonu, Limoges a Lutychu. Po skončení taneční kariéry se opět vrátil ke hře na flétnu a v roce 1981 založil soubor Musica Antiqua, s nímž se věnuje hudbě jak barokní, ku příkladu i Bachovi, Vivaldimu a Perslovi, ale také hudbě renesanční, a to zvláště, a v jeho případě zcela pochopitelně, především taneční. Soubor vyniká velmi zajímavou dramaturgií, vystupoval na prestižních festivalech a nahrál přes 40 alb s repertoárem od 16. do 19. století. Na aranžích alba Skiaracula Maracula je především cenné, že Mendoze jako umělec s taneční zkušeností přesně volí tempa a nástrojové obsazení jednotlivých úseků přizpůsobuje způsobu tance, který je pro danou pasáž předepsaný. Album nahrálo, včetně uměleckého vedoucího, celkem 14 hudebníků, kteří hrají na mnoho různých nástrojů. Aranže skladeb jsou pestré a poutavé, ale na druhou stranu účelné, vkusné a respektující styl. Tanec je pochopitelně velmi prastarou disciplínou s mnoha funkcemi. Mohl být i posvátným aktem, rituálem plodnosti, součástí léčení či očišťování ducha a tak podobně. V 16. a 17. století však byl tanec především buď lidovou zábavou, nebo rafinovanou společenskou záležitostí vyšších vrstev. A hudbu přesně tohoto typu budeme nyní poslouchat. Na CD jsou vybrány skladby ze třech sbírek. Prvním pramenem je Il primo libro de balli, první kniha tanců, kterou sestavil Giorgio Mainerio a vyšla roku 1578 v Benátkách. Druhou sbírkou je takzvaný mnichovský rukopis ze 16. století, uchovávaný v Bavorské státní knihovně, a třetím zdrojem je Il terzo libro delle pavane Gaiarde, třetí kniha Pavan a Gaiard, kterou sestavil Carlo Farina a byla vytištěna roku 1627 v Drážďanech. Ze všech třech sbírek vybral Mendoze ty nejkrásnější skladby a díky své zkušenosti tanečníka z nich sestavil suity, kde se nejen dbá na kvalitu hudby, ale také na pořadí, v jakém by se tyto tance měly tančit. Začneme tanci Giorgia Maineria. Jeho Il primo libro de balli, první kniha tanců, vyšla v roce 1578 v Benátkách a obsahuje tehdejší nejpopulárnější evropské tance. Úspěch sbírky byl tak velký, že se dočkala několika dalších vydání a byla v mnoha verzích kopírována a upravována. Život samotného Maineria nebyl v žádném případě přímočarý. Narodil se v Parmě mezi lety 1530 a 1540. Jeho otec byl pravděpodobně skotského původu, protože skutečné rodové jméno bylo Mainer. Georgeovi se dostalo patřičného vzdělání, a to jak ve svobodných uměních, tak i v hudbě. Nakonec se vydal na církevní dráhu, o čemž svědčí jeho žádost o místo kaplana z roku 1560. Zda toto místo získal, nevíme, ale k roku 1574 máme

další záchytný bod, kdy jako katedrální sbormistr vydal své první hudební dílo. Kromě hudby se zajímal také o astrologii a okultismus, kvůli čemuž se o něj začala zajímat inkvizice. Vyšetřování sice bylo zastaveno kvůli nedostatečně průkazným obviněním, ale o několik let později byl zbaven církevního postavení, cituji, z naléhavých a čestných důvodů. Zemřel v roce 1582. První skladbou na albu je titulní Sciaracula Maracula, kruhový tanec ve čtyřčtvrťovém taktu, který se v jiných pramenech objevuje i pod názvy Maltéský bránl nebo Saracenský bránl. To proto, že byl dovezen z východu křižáky. Jak je uvedeno v bukletu k albu, nedávné výzkumy spojují tuto melodii s pohanským rituálem vyvolávání deště o půlnoci na letnice. Slovo Sciaracula je pravděpodobně z řeckého charax, větev, konkrétně jde o tyč používanou k podpírání vinné révy. Přípona ola znamená voda, která vyvěrá, což nejspíše souvisí s onou pohanskou prosbou o déšť. Pokud jde o slovo Maracula, údajně pochází přímo z řeckého maratonu, opět s příponou ola. Skladbu začínají drnkací nástroje, pak se připojí zobcové flétny, housle a bicí, každá strofa je pokaždé v rychlejším tempu. Poté budou v pestrých, ale velmi vkusných aranžích následovat tance Gajarda, Ungariska maďarského původu, Saltarello, tanec anglický, francouzský, milánský a další.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes s albem renesančních a raně barokních tanců, které natočil soubor Muzika Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendozem. Druhou sbírkou na CD je takzvaný Mnichovský rukopis, uchovávaný v Bavorské státní knihovně. Obsahuje především italské tance 16. století. Série tanců z této sbírky začíná gajardou. Italské slovo gajardo znamená robustní a energický a takový je i tento tanec. Tanečníci s klobouky v ruce se pohybovali klikatě v sekvencích po čtyřech krocích. Podle jednoho dobového popisu tanečník skáče na jedné noze, zatímco druhou zvedá dopředu, jako by chtěl někoho kopnout. V tomto temperamentním tanci pán skákal vysoko a energicky, zatímco dáma prováděla menší skoky a okázalé obraty. Střídání pánů a dám podtrhuje i instrumentální aranžmá. Housle s violou a čembalem představují pány, zatímco zobcové flétny s dulciánem a loutnou označují kroky dam. Po druhé skladbě, opět gajardě, následuje bitevní pavana, kterou poznáte podle hlubokého mečení krumhorn s dulciánem, jehož zvuk se podobá dnešnímu fagotu. Bitevní pavanu doprovázejí vojenské bicí nástroje. Čtvrtým tancem v sérii je opět gajarda.

Čembalo je obvykle spojováno s barokní estetikou, ale bylo velmi dobře známé už v období renesance, proto je zastoupeno i v tomto renesančním bloku. Nejprve si poslechneme tři krátké tance pro sólové čembalo a poté tři verze pavany Le Force d'Ercole, Herkulovi síly, míněno Herkulovi skutky, činy. Ku podivu se nejedná o žádný silácký kousek, ale o hudbu ušlechtilou a klidnou. Nejprve zazní s drnkacími nástroji, loutnou, renesanční kytarou a arciloutnou, potom na čembalo a nakonec opět s drnkacími nástroji a violou da gamba.

Jednou z nejstarších skladeb na disku je Paduana del Re, Královská pavana. Ušlechtilou melodii přednáší opět loutna, arciloutna a renesanční kytara. Tance a nálady se musí střídat a tak po Královské pavaně přichází saltarello se zobcovými flétnami, dulciánem, houslemi a bubnem. Výběr z mníchovského rukopisu uzavřou Gajarda, saltarello a poslední Gajarda la lavandara, neboli pradlena. V bukletu k CD je zmíněno, že tato pradlena se netýká pouze praní prádla, ale také tradovaného galicijského obřadu lavandeiras, při němž se v řece smívaly hříchy.

Poslední sbírkou, kterou na albu Sciaracula Maracula představuje soubor Musica Antiqua, je sbírka Il terzo libro delle Pavane Gaillarde, třetí kniha Pavan a Gaillard, kterou roku 1627 v Drážďanech vydal Carlo Farina. Jak sami hned při první skladbě uslyšíte, touto hudbou se již dostáváme na práh baroka. O životě Carla Farini máme jen velmi málo informací. Narodil se v Mantově kolem roku 1600, působil na dvorech v Drážďanech a Bonu, pak se na několik let vrátil do Itálie, v letech 1636 až 1637 bychom ho potkali v Gdaňsku a odtud se přestěhoval do Vídně. Kolem roku 1639 tam zemřel na mor. Jakkoliv máme o jeho životě tak málo informací, dochovalo se po něm naštěstí několik tisků a rukopisů s nádhernou hudbou. Jeho tance jsou velmi vytříbené, však také dvůr v Drážďanech, kde byla jeho třetí kniha Pavan a Gaillard vydána, byl proslulý dvorskými slavnostmi a vkusem pro tanec. Farina měl talent pro melodie i vytříbený harmonický smysl a jeho tance jsou prostoupeny půvabnou melancholií. Při poslechu si všimněte tradičního kontrastu a střídání dvou skupin nástrojů, které se spojují v závěrečném opakování. Některé z jeho tanců jsou tak stylizovány, že vyznívají spíše jako instrumentální fantazie než jako tanec. Týká se to třeba v pořadí pátého tance Gaillardy, kterou hrají zobcové flétny a poznáte ji podle nápadných chromatických sestupů.

0: Končí pořad Švédský stůl. Poslouchali jsme CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které v roce 1997 nahrál soubor Muzika Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendózem. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.

0: Za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
2: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Naše politická i kulturní orientace směrem na západ je v pořádku. Patříme k němu a po 40letém intermecu se tam vracíme. To ale neznamená, že bychom se neměli zajímat o to, co podnětného se v oblasti klasické hudby odehrává východně od nás. Například o významný festival George Enesca, pojmenovaný po slavném rumunském skladateli a odehrávající se v Bukurešti a dalších rumunských městech. Koná se nyní ve dvouletém intervalu. Svým zářijovým termínem konkuruje Dvořákově Praze, ale svým rozsahem a svou státní podporou je srovnatelný spíš s pražským jarem. Každopádně stojí za naši pozornost a nedocenit jej jen proto, že se odehrává v jedné z nejchudších zemí Evropské unie, by bylo chybné. Vždyť Rumunsko a jeho kultura byly vždy zajímavé třeba svou orientací na Francii, která se konec konců plně promítla i do života tak svébytného hudebníka a skladatele, jakým George Enescu byl. Rumunské frankofilství má dlouhodobé kořeny. Psal se konec 19. století, když se na proměně Bukurešti, alespoň tedy jejího centra, významně podíleli francouzští architekti. A nebo ti, kteří sice z Rumunska pocházeli, ovšem studia absolvovali v Paříži a přesvědčili své tamní kolegy, aby se do rumunské metropole vypravili za prací. Vyplatilo se. Navzdory tomu, co mnohem později poničil tyran Ceaușescu, který vše minulé příznačně nesnášel, je stále možné se procházet bukureštskou avenu Vítězství, připomínající pařížské bulváry, a nacházet na ní secesní stavby a paláce, podobné mnohým ve městě nad Seinou. Například univerzitní knihovnu, kterou navrhl francouzský architekt Paul Gotero, anebo palác Cantacuzino, vybudovaný v letech 1901 až 3 pro potomky starobylé šlechtické rodiny, do které se později, konkrétně roku 1939, přiženil právě Georges Enescu. Když v roku 1955 zemřel v Paříži, kde odpočívá na slavném hřbitově Père Lachaise po boku svých kolegů Georges Bizeta či Friderika Chopina, dokázala jeho vdova postupně přeměnit palác v Enescovu muzeum. Vzhledem k tomu, že se skladatel 10 let před tím uchýlil po sovětském ovládnutí Rumunska podruhé do ciziny, se jednalo o malý zázrak. Velkým pak byla skutečnost, že o pouhé 3 roky později, tedy v 58., se v komunistické Bukurešti konal první ročník hudebního festivalu George Enesca a ihned nasadil vysokou laťku. Mezi vystupujícími byl například nikoli náhodou legendární Yehudi Menuhin. Když s Davidem Oistrachem společně provedli Bachův houslový dvojkoncert D-moll, musel to být nezapomenutelný zážitek. Ostatně pojďme si v historické nahrávce z roku 1958 v podání těchto dvou nezapomenutelných houslistů poslechnout z tohoto Bachova koncertu alespoň druhou větu Largo ma non tanto, doprovází Orchestre Nacional de la RTF.

V rámci prvního ročníku festivalu pišnícího se v názvu jménem skladatele George Enesca zazněla také skladatelova jediná opera. Už jako 25-letý se tento všestranný skladatel, který byl též uznávaným houslistou, dirigentem, klavíristou a pedagogem, rozhodl složit operu. To se psal rok 1906. Konkrétním podnětem se mu stala o 3 roky později návštěva pařížského divadla Comédie Française, kde shlédl divadelní hru Oidipus podle Sofoklovy antické tragédie. A když ho v roce 1910 zaujalo, jak si s libretem Blochovy opery Macbeth poradil francouzský spisovatel, esejista, myslitel a dramatik Edmund Fleg, požádal jej o spolupráci. Vytvořili dílo původně koncipované do 2 večerů, později zkrácené na necelé 3 hodiny a premiérované až po mnoha letech 13. března 1936. George Enescu, syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, přišel na svět roku 1881 jako 8. dítě, když všech předešlých 7 zemřelo. Osud snad rodičům tuto tragédii alespoň trochu vynahradil tím, že se jedináček brzy projevil jako zázračné dítě. První opus složil jako 5letý. V 7 byl výjimečně přijat na vídeňskou konzervatoř, kde jiní studovali až od 14. Enescu byl po Fritzi Kreislerovi 2. předčasně přijatým a 1. kdo nepocházel z Rakouska-Uherska. Jeho profesorem byl zde jeden z králů valčíku, Josef Helmesberger mladší. Poté, co Enescu přesídlil jako 14letý do Paříže, jej skladbě vyučovali Jules Massenet a Gabriel Fauré. Sám se brzy stal vyhledávaným pedagogem. Jeho nejslavnějším žákem byl Yehudi Menuhin, kterého také vedl jako dirigent při koncertech ve Spojených státech, kde v letech 1937 až 8 řídil New Yorkskou filharmonii. Tak výjimečnou osobnost, jakou George Enescu byl, si netroufl ignorovat ani rumunský poválečný režim, nastolený pod ruskou kuratelou. Ta se ostatně začala během 50. let zajídat i mnohým rumunským komunistům. Rozčilovaly je důsledky vnucené dohody, přezdívané Sovrom, která vyústila v bezuzné rabování Rumunska sovětskými vojáky. Tehdy začaly klíčit zárodky rumunské vzpurnosti směrem k Moskvě, která po dlouhém vyjednávání s Nikitou Chruščovem dospěla roku 1958 k odchodu sovětského vojska z Rumunska. Přesně téhož roku se vydal na svoji dlouhou, režimem povolenou pouť hudební festival George Enesca. Až do konce 20. století převážně v 3letém cyklu. Od počátku sázel na velká jména ze světa. Brzy zavítali do Bukurešti dirigent John Barbirolli nebo klavírista Claudio Arau. Ve 64. je následovali Arthur Rubinstein, Henrik Sering a také dirigenti, legendární Herbert von Karajan či mladý Zubin Mehta. Bylo by asi na místě představit si George Enesca i jako skladatele. A tak nám RCA Victor Symphony Orchestra pod taktovkou Leopolda Stokowského zahraje jeho rumunskou rapsodii číslo 1.

Až do počátku 70. let se NSKův bukureštský festival zdárně rozvíjel. V 67. zašel koncerty Van Cliburna a Los Angeleské filharmonie. V 70. zde slavili úspěch Paul Badura Skoda či Jean-Pierre Rampal. Téhož roku proběhl v rámci festivalu i mezinárodní diskusní stůl na téma George Enescu a Ludwig van Beethoven u příležitosti 200. výročí od narození německého velikána. To už byl v mocenském křesle pevně uveleben Nikolaj Ceausescu se svojí dvojakou politikou, kterou mu Západ dlouho velkorysé než kvůli obdivně toleroval. Navenek se tvářil, tak trochu po vzoru jugoslávského vládce Josipa Tita, volnomyšlenkářsky. Jako jediná země socialistického bloku Rumunsko nepřerušilo styky s Izraelem po šestidenní válce roku 1967. Jako jediná z armád Varšavské smlouvy se ta rumunská nezúčastnila o rok později v pádu do Československa. A pouze rumunští sportovci, jako jediní z východu, nebojkotovali roku 1984 letní olympijské hry v Los Angeles. Doma však vládl Ceausescu spolu se svojí nelítostnou ženou zcela odlišně. Desítky tisíc údajných oponentů režimu trávilo léta ve vězení, mnozí záhadně zmizeli. Pak ale začali Rumunsko tížit dluhy nahromaděné léty socialistického hospodaření. Vše spělo k období zvanému autarkie neboli nucené soběstačnosti, umocněné splácením v prospěch zahraničních bank. A jako obvykle byla kultura první, kdo na to doplatil. Včetně tak prestižního projektu, jakým hudební festival George Enesca byl. Až do konce 80. let jeho úroveň, předtím tak perně vyvzdorovaná, setrvale klesala. Festival se postupně smrskl do národní podoby obohacené účastí umělců ze spřátelených zemí. Jen výjimečně se v Bukurešti objevily legendy, například v 79. sopranistka Elisabeth Schwarzkopf. A tu si teď připomeneme jednou ze čtyř posledních písní Richarda Strause.

Ironii osudu se sice rumunskému vládci podařilo za cenu zbídačení vlastního obyvatelstva splatit zahraniční dluhy v létě 1989, jenomže pár měsíců poté už nebyl mezi živými, země si oddychla a klopotně se vydala vstříc nové době a novým souvislostem. Je potěšitelné, že se rozhodla v rámci zlepšení svého jména ve světě vzkřísit NSKův festival pomocí finančních injekcí, které zní zpětně jako zázrak. Například roku 1995 investoval rumunský stát do 13. ročníku v přepočtu bezmála 50 milionů korun, což byly tehdy velké peníze. A výsledek se dostavil. Hudební událost, jakých se i v celosvětovém kontextu nenajde mnoho, nabrala nový vítr do plachet. Výčet jmen, která teď už ve zkráceném dvouletém cyklu míří do Bukurešti, vzbuzuje obdiv i úctu. Zcela namátkou Barbara Hendricks, Anne-Sophie Mutter, Shlomo Mintz, Jean-Pascal Tortelier, Helena Grimaud, Marta Argerich, Maxim Vengerov, Isabel Faust. S taktovkou v ruce pak Kurt Mazur, Seiji Ozawa, Ricardo Muti, Lorin Mazl, George Prater a opakovaně Zubin Mehta. Neúnavně se z vděčnosti ke svému někdejšímu učiteli vracel také Yehudi Menuhin, naposled v 98. pouhý rok před smrtí. Obnovena byla také soutěž mladých talentů, která například v roce 2007 vyvrcholila kláním 44 klavíristů a 41 houslistů z celého světa. Festival se navíc neuzavírá jen do klasických koncertních sálů a klasické hudby. Pro 4000 diváků byla provedena Carmina Burana. Na festival Piazza občas zní v promyšlených návaznostech také jazz či world music. Pokud se roztoulaný George Enescu pro mnohé víc Francouz než Rumun a pro jiné prostě kosmopolita od někud zhora dívá, což nelze nikdy zcela vyloučit, musí být se svým festivalem spokojen. Zmiňoval jsem celou řadu světových muzikantů, jejichž jména se objevují v souvislosti s festivalem George Enescu. Mezi nimi i dirigenta Herberta von Karajana či houslistku Anne-Sophie Mutter. A tak si na závěr dnešního pořadu poslechněme třetí větu Rondo z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludwiga van Beethovena. Hraje Anne-Sophie Mutter, berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Skonto nábyte!
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Tohle je Klasik Praha.
12: Hudba v miléniu.
11: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná pravidelný pořad Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes je se mnou ve studiu vzácný a milý host, přední český houslista, kterého slyšíte.

0: Pikardskými koncerty, které teď hrajete s Pikardským orchestrem a jeho šéfdirigentkou Johanou Malangre. To je takový orchestr, který u nás asi moc neznáme, nevím, jestli tady vůbec někdy hráli, tak co s nimi hrajete, jak se vám s nimi spolupracuje?
1: Tak to je pěkná otázka na úvod. Samozřejmě to je takový menší provinční orchestr ve Francii a já s nimi hraji Beethovenův hostový koncert teď. A je to fajn, že s nima takhle můžu právě tento Beethovenův houslový koncert hrát, protože zhruba za 2 měsíce mě čeká cesta do Hongkongu, kde to hraju tam z Hongkong Philharmonic. Takže pro mě je to vždycky jako, takhle jako dobrý si ten kalendář nastavit tak, abych si některé koncerty třeba mohl obehrát dopředu nebo tak. Takže pro mě je tohle taková...
0: Taková příprava.
1: Já nechci to tím nějak jako zazovat, že to je nějaká příprava, ale protože každý koncert je pro mě důležitý, ale je fajn vlastně takhle, je takový hezký jako výlet si udělat do Francie
0: a na jaře
1: zahrát
0: zvlášť,
1: si třeba v regionu Champagne, kde jsme měli už teď proběhl první koncert předevčírem. Takže.
0: Já jsem si říkal, jestli hrajou ty pikardské tercie, když je to pikardský orchestr, určitě krásně. No a co vlastně v tom zahraničí tak nejčastěji hráváte? Chtějí po vás většinou spíš třeba Dvořáka nebo i toho Martinu, kterého jste natočil na své poslední album?
1: Tak samozřejmě v zahraničí hodně často hrávám český repertoár, to je jasný, ale jako nebývá to nutně pravidlem. Samozřejmě hrají i jiné světové houslové koncerty. Nicméně třeba teď, jak byl ten rok české hudby nedávno, 2024, tak tam jsem opravdu měl napilno, tam jsem od Dvořáka přes Suka Fantazii, tak jsem hrál i oba dva Martinu, dokonce i Janáčku v houslový koncert. To jsou taková ta pětice asi nejčastěji hraných koncertů, takže ty bývají na repertoáru často. No a třeba v příští sezóně mě čeká hodněkrát právě ten Martinů koncert číslo 1, na což se těším, protože nevím, jestli to můžu prozradit dopředu, ale Beren Reiter chystá novou edici tohoto koncertu, takže oni i sami mají zájem na tom, aby se právě třeba vyzkoušeli ty připravované nové partie a tak.
0: Jo, takže na tom se nějak podílí, to jako i na editaci nějaké toho
1: solového
0: partu?
1: Na tom bych
0: partu
1: se měl nějakým způsobem podílet také. No.
0: Dobře. No, vy jste, Martinu, myslím, hrál teď i v Londýně nedávno s londýnskou filharmonií a je to správně, že jste taky, Martinu, hrál na tom debutu s chicagskými symfoniky?
1: Přesně tak. Já teď mám takové intenzivní období Bohuslava Martinu, kde se natočil vlastně teď už třetí disk s tímto autorem. A ano, hrál jsem ho teď nedávno, právě to byl ten druhý koncert Bohuslava Martinu, jsem hrál v Londýně a s chicagskými symfoniky, tak to bylo s Jakubem Hrušou a to byl právě Martinu koncert číslo 1, to bylo v roce 24.
0: To byla poměrně velká událost, debut s chicagskými symfoniky. Jak se s nimi hraje? Tedy nic proti Sočru, ale přece jenom to je asi trošku jiný orchestr, že jo? Jaký je to zážitek?
1: Ne, tak samozřejmě Chicago Symphony patří k těm opravdu nejlepším orchestrům na světě a pro mě to byl zážitek a vlastně i skvělý, že ten debut mohl být právě s Jakubem Hrušou, který je můj dlouholetý kamarád, takže tam byla taková jako vlastně hned od začátku mít tam právě po boku takovýhodle přítele, tak je to vždycky mnohem snažší a já bych řekl, že ta úvodní spolupráce byla tak jako velmi vřelá. Ten orchestr byl opravdu milý, skvělý, hráli fantasticky, takže to byl určitě jako jeden z těch asi největších zážitků pro mě.
0: Ten koncert číslo 1 Bohuslava Martinu, ze kterého za chvíli uslyšíme ukázku, ten má nějaký takový zajímavý příběh, ne? On byl nějak ztracen, jak to přesně bylo?
1: Ano, ten koncert byl ztracen, Martinu ho napsal někdy v roce 32-33 minulého století. A dlouho se o něm nevědělo a pak najednou prostě fagotista z Boston Symphony prostě najednou s tím přišel, že má prostě doma Martinův houslový koncert číslo 1, že asi měl všechny ty materiály k tomu.
0: Že to nějak opisoval možná, nebo nějaký jeho předek?
1: Prostě to bylo u něj a potom až v 70. letech, tady o 40 let později, to pak premiéroval Josef Suk právě s chicagskými symfoniky.
0: To je zajímavé. No, tak pojďme si teď poslechnout tedy z tohoto houslového koncertu číslo 1 Bohuslava Martinů první větu. Bude nám hrát houslista Josef Špaček, který je dnes naším hostem a který natočil houslové koncerty číslo 1 a 2 Bohuslava Martinů ještě spolu s divertimentem Igora Stravinského na své nejnovější album za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba Bohuslava Martinů, první věta z houslového koncertu číslo 1 v podání houslisty Josefa Špačka, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Byla to ukázka z jeho nejnovějšího alba, doprovázel ho tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Petrem Popelkou. Na albu také účinkuje pianista Miroslav Sekera, tedy který spolu s vámi hraje to divertimento od Stravinského, takže to vlastně navazuje obsazením, ale i, jak jsem se díval vizuálně, třeba obalem na to vlastně předchozí album, kde jste hráli ten dvojkoncert. Na tom prvním albu na obalu byl New York, to jsem poznal. Aha. Co je tady za město?
1: Tady je Paříž.
0: To je Paříž.
1: Ano. New York proto, protože Martinů právě ten koncert pro housle a klavír komponoval, když byl v New Yorku. No a ten koncert číslo 1 právě teď na tom novém albu tak to zkomponoval, když byl v Paříži. Stejně tak i divertimento od Stravinského, které upravil Samuel Duškin, což byl takový dvorní houslista právě Stravinského, tak bylo zkomponováno v Paříži.
0: Tak to by ještě do třetice mohlo být nějaké švýcarské album potom z Bohuslava Martinů, ale pro housle ve Švýcarsku asi toho moc nenapsal zrovna, ne?
1: No já myslím, že se tam právě napsalo to jeho duo číslo 2 ve Švýcarsku, jo. To už bylo ke konci jeho života. No, ale že bychom měli třeba Curych na obalu.
0: No, možná. No.
1: Nebo nějaký Alpy hezký.
0: Já jsem se díval, že vy vlastně samozřejmě k Americe, vy máte vztah i tím, že jste tam studoval na Curtisově institutu s vašimi spolužáky, máte tedy klavírní trio Zimbalist, teď budete v květnu taky vystupovat ve Spojených státech. Je to nějak složité organizačně nebo zvlášť třeba teď za současné americké vlády udržovat takový mezinárodní soubor a vystupovat s ním v Americe?
1: Tak samozřejmě ten soubor je, nebo takhle my jsme postavení tak, že my se potkáváme tak třikrát do roka, aby jsme udělali takový jako kratší dvoutýdenní turné. A my všichni žijeme v Evropě z toho tria a vlastně jenom jeden z nás je jako rodilej Američan.
0: Ano.
1: Nicméně on také, on bydlí v Londýně, takže my tam všichni dojíždíme vždycky, nebo dolítáváme do Ameriky. Musím říct, že jedna z těch výhod právě toho, že jsme jako v podstatě, nebo že máme management v Americe, je ten, že máme dlouhodobá pracovní víza právě do Spojených států. Samozřejmě získat je někdy docela náročné a ten proces je opravdu zdlouhavý. Tam člověk musí opravdu zaslat třeba prostě programy z koncertů za poslední 3 roky, jo. A pak to musí projít nějakým životním úřadem, kde to všechno jako kontroluje, jestli jsme opravdu my máme vlastně jakoby vízum pro osoby s mimořádnými schopnostmi, jako oni to říkají extraordinary ability. Takže oni tam vlastně to musí projít takovýmhle jako procesem.
0: No pardon, ale takové to prohledávání sociálních sítí, nebo jak se o tom mluví, to taky podstupujete?
1: Ne, to já si myslím, že to je trošku zveličovaný, jako. Což je možná vás můžou jako prolustrovat v tomhle tom, ale nemyslím si, že to je zase nějaká taková jako překážka. Jo? Hlavně my nejsme nějak politicky aktivní nikdo, takže o tohle se bát nemusíme. No. Ale ten proces je zdlouhavý, ale máme víza na několik let, takže v tomhle je to vlastně pro nás potom. Když se nám to podaří, jakože se nám to podařilo získat, tak pak už nejsou žádné problémy.
0: No jste říkal, že nejste politicky aktivní, tak možná se vás nebudu ptát, co tam teď říkáte na současnou situaci, aby vám to nepřitížilo teda při nějakém lustrování, ale když už mluvíme takhle o té byrokracii, já jsem taky se zabýval tím minulý rok, když se řešilo, že zvažovali zavedení vyššího stupně ochrany na to brazilské dřevo, ze kterého se dělají ty smyčce. To by se vás taky dotklo, že jo, kdyby to prošlo, kdyby se s tím pak nesmělo cestovat přes hranice.
1: No, oni se ty pravidla různě jako mění během let a už dokonce se muselo kdysi jezdit s takovým speciálním lejstrem. Prostě to byl takový papír, kde byly nějaký jako razítka, že ano, že vezme prostě, že tam je slonovina, že máme fernambukový dřevo a takovýhle. A s tím se hodně potýkali orchestry, když cestovali do Ameriky. Možná jako teď, ale myslím si, že zase se to rozvolnilo trošku ty pravidla a ono se to pořád mění, no, takže.
0: Naštěstí teda se to nakonec neschválilo, ale já si říkám, co si tak člověk říká, jestli z toho máte obavy, když máte rozjetou mezinárodní kariéru.
1: No, samozřejmě obavy taky jako někdy člověk má, protože člověk nikdy neví, na kterýho v uvozovkách blbce jako narazí. Jo. A v 99% případů se vůbec nic nestane, ale pak prostě přijde jeden člověk a může vám prostě přelomit smyčec. Jo, nebo.
0: A karbon není varianta teda. Většina houslistů mě to říká, že to prostě nedosahuje té kvality.
1: Já nevím, já jsem já taky jako samozřejmě doma mám jeden karbonový smyčec, ale já nevím, on, je to asi jako když čtete knížku z nějakého Kindlu a pak vezmete do ruky opravdu ten jasně, papír a je to prostě jiný, no.
0: Rozumím, tak uvidíme, jak to bude v budoucnu. Vy pořád máte teda housle Guarneriho z roku 1732, na ty stále hrajete?
1: Ano,
0: tak?
1: Ano.
0: Já jsem slyšel od pár houslistů teda majících zkušenosti s těmito starými nástroji, že ty Guarnerky spíš mají takový teplejší, měkčí tón a ty Stradivárky jsou takové svítivější. Je to pravda? Platí to takhle to rozlišení?
1: No, já nevím. No, já spíš to vnímám tak, že ty Guarnerky to jsou takový, nebo takhle moje asi, já nevím. Podle mě jedno z mých oblíbených přirovnání je, že Stradivárky jsou ten bílej kůň, prostě ten nádherný, prostě závodní kůň, nebo závodní, možná ani ne závodní, ale prostě ten nádherný bílej hřebec. No a Guarnerky, to je prostě ten černý naleštěný závodní kůň.
0: Jo.
1: To je prostě takový ten kanon.
0: Jo.
1: Když to ten Stradivárky, to jsou prostě ty housle s tou brilancí a s tím skvostným jako tónem, a ty Guarnerky, to je zase, to je ta síla, to je ten... No.
0: Dobře.
1: No prostě je, oba dva jsou hezké. Úplně skvělí.
0: By mě nenapadlo přirovnávat housle ke koním, ale vlastně proč ne? Jako. No a platí to, že ty nástroje těch starých barokních mistrů teda jsou fakt lepší než ty moderní? Protože na to jsem slyšel různé názory teda. Tak...
1: No to, samozřejmě na to jsou. Jako ono, takhle jo, ty starý nástroje, ty už jsou takové jako vytříbený, ty prošly tím strojem času a ty nejlepší... jsou samozřejmě jako známy. Jo? A už prostě prošli nějakým tím sítem a ty dochované nástroje prostě jsou většinou úplně, všechny jsou špičkový. Jo? To samozřejmě těch nových nástrojů, co přichází na trh, je strašně moc. A samozřejmě ty si taky budou muset jako projít takovým tím výběrem, jo? Protože ne všechny jsou dobrý. Samozřejmě takhle to asi bylo i za dob Stradivario Guarneriho. Samozřejmě tito dva housleři si udělali jméno už za svého života, protože prostě dělali ty nástroje opravdu fantasticky a už tenkrát měli skvělý zvuk. V dnešní době máme také moderní housleře, kteří už mají prostě jméno a lidi si kupují jejich nástroje za pro mě nesmyslné částky. Takže jako... Ono to tak prostě funguje, no a samozřejmě ty nástroje, které budou dobré, tak ty zůstanou dobré navždy, jo, tam není důvod, proč by najednou měli začít hrát hůř, jo, takže,
0: ale,
1: no,
0: asi
1: ale,
0: si ten...
1: ale samozřejmě tam je i u těch starých nástrojů, tam samozřejmě pak přichází i ta prestiž, jo, jako na stůl, protože když někdo přijede s Guarnerkama nebo se Stradivárkama, tak to v podstatě hodně často to otevírá dveře, je to takový jako lístek nebo vstupenka kamkoliv v podstatě.
0: No, říkal jsem si, že asi ten kvalitní nový nástroj taky si musí koupit třeba nějaký známý houslista,
1: ano,
0: že jo,
1: aby, to, přesně
0: aby
1: tak,
0: se dostali jako takhle do kurzu.
1: No a to je, myslím, že i housleři se v dnešní době, nebo ti, co jsou takový ty ambiciozní, tak ty se samozřejmě snaží a měli by se snažit právě ty svoje housle jako ukazovat významným instrumentalistům, solistům, protože člověk nikdy neví, jo, třeba přijde houslař, ukáže housle nějakému významnému solistovi a ten se do nich zamiluje, řekne, udělejte mě dvoje. A hned si objedná prostě, jo, pokud má na to ty prostředky nebo tak, no.
0: Vám se to ještě nestalo, že byste se takhle zamiloval?
1: Ne, já, tak já mám svého oblíbeného housaře, nebo řekněme pár, hlavně kterým věřím, ve kterým mám jako důvěru a kterým třeba svěřuju právě ty svoje Guarnerky. A myslím si, že oni také jsou schopni udělat skvělý nástroj vyrobit a většinou jim testuju ty jejich nové nástroje, takže...
0: Říká houslista Josef Špaček, který je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Teď je, myslím, čas na další hudební ukázku, opět tedy z nového alba s houslovými koncerty Bohuslava Martinů, které Josef Špaček natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou. Bude to teď druhá věta z druhého houslového koncertu Bohuslava Martinů. Ten ztracen nebyl, ten má taky nějaký zajímavý příběh, nebo?
1: Ten ztracen nebyl, ten příběh nebude asi tak zajímavý. Tam je to, že ho premiéroval slavný housista Miša Elman, právě s bostonskými symfoniky. A tam bych možná zmínil takovou legrační anekdotu, že já jsem poslouchal tu nahrávku přímo z té premiéry, která je k mání někde na Spotify nebo na Apple Music. A tam je vlastně legrační to, že tam ten Miša Elman prostě ve druhé větě se ztratí. A asi 20 vteřin se prostě hledá, je furt jakoby takt za orchestrem. Nebo...
0: A oni to přesto jako vydali,
1: ne,
0: normálně
1: tu nahrávku. Ta nahrávka je jako vydaná, protože to je prostě ta premiéra, jo? To je prostě první natočení. Ale mně to přijde vlastně tak strašně jako sympatický, že i takováhle hvězda jako jako Miša Elman a prostě Boston Symphony, že prostě při premiéře, že se tam jako úplně rozjedou a je to takový vlastně jako lidský a mě to vždycky taky jako uklidňuje, že to je vlastně úplně normální, že se to stává opravdu těm nejlepším z nás.
0: No, je pravda, že na těch starších nahrávkách ty chyby se více nechávaly než v dnešní době, že jo, tam k tomu měli trošku jiný přístup, ale každopádně my teď uslyšíme druhou větu, kde se náš dnešní host Josef Špaček nestratil. Bude to symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Josef Špaček. Toto byla ukázka z jeho nejnovějšího alba, houslový koncert číslo 2 Bohuslava Martinů a jeho druhá část Andante Moderato solistu Josefa Špačka, který je naším dnešním hostem, doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tak co vás tady v Česku čeká v blízké budoucnosti? Pojďme teď k tomuto tématu. Můžeme prozradit, že už je zveřejněn tedy program letošní Dvořákovy Prahy, tak tam 8. září budete hrát s Curišským Tonhalle orchestrem. Šostakoviče koncert číslo 1. Já jsem si vzpomněl, že minule, když jste tady byl, že jste říkal, že Šostakoviče poslouchají v autě vaše děti.
1: Ano.
0: Je to ještě pořád pravda, stále je to baví.
1: Jo, oni to mají rádi. Ono to je taková úderná muzika, skvělá. Takže Šostakoviče, já myslím, že se na to těší, že oni ještě mě neslyšeli hrát nikdy jako naživo s orchestrem, tak určitě tam budou.
0: 8. září tedy v Praze. No a v létě taky bude jako obvykle Ševčíková akademie, kde vy jste stabilně každý rok lektorem i účinkujícím Ševčíkova festivalu. Našel jsem vás na koncertech 10. a 13. srpna, tak tam bude možnost vás slyšet. Jak velkou část vlastně vašeho rozvrhu tvoří učení v nějaké formě masterclassy různé nebo kurzy a tak podobně?
1: Tak převážně tedy moje učení se odehrává v létě, právě na té Ševčíkově akademii. Letos ještě budu vyučovat na akademii v Baden-Baden, to je Karl Flesch Academy v Německu. Takže jsou to převážně letní aktivity pro mě, nicméně občas na mých cestách, když hrají někde koncert a je tam třeba s tím pořadatelem nebo s tím orchestrem třeba blízce zpěta univerzita, tak často se stává, že se mě třeba zeptají, jestli bych neudělal masterclass tam na místní škole. A já to mám rád, já to často právě takhle propojuji, tyhle aktivity, takže tohle je docela fajn. Nicméně přes rok já v podstatě moc neučím. No, občas nějaká privátní lekce, když má někdo z mých známých studentů, třeba právě z té Ševčíkovy akademie zájem, třeba o konzultaci, tak jako rád si čas udělám, ale nic jako pravidelného.
0: A učíte tedy podle té Ševčíkovy metody, nebo to už je taková úroveň, že tam už se tohle neřeší?
1: Ne, tam jako... samozřejmě Ševčík je úplně jako nenahraditelná podle mě metoda u těch začínajících houslistů, nebo v prvních několika letech života toho houslisty, to je absolutně nepostradatelná věc. A nicméně já už tímhle se teda úplně nezabývám, protože já nejsem expert a moc si to nepamatuju. Ty všechny opusy. Já to jenom teď vidím, protože můj syn, který mu je 7 let, tak ten samozřejmě hraje Ševčíka, takže já si to tak jako připomínám s ním v podstatě.
0: Takže to už je úroveň, kde se víc řeší jako interpretace spíš.
1: Samozřejmě, no, věci, interpretace a pojetí a takovýhle věci, no.
0: Já jsem si právě říkal, jestli třeba na Curtisově institutu, jestli tam znají Ševčíka, nebo...
1: No, já myslím, že všichni houslisti znají Ševčíka, no. Jako, to je absolutně jako globální prostě metoda, kterou opravdu používají houslisti na celém světě. Od Číny až po Ameriku prostě. No.
0: Tak to máme být na co hrdí samozřejmě. Pojďme teď k Troja festivalu, kterého jste tedy uměleckým vedoucím. Letos proběhne od 18. do 23. června. Už vlastně kolikátý ročník to bude?
1: Letos to bude náš třetí ročník už.
0: Třetí ročník.
1: No. Jsme tak, ještě jsme dítě, ale myslím si, že začínáme hodně rychle dospívat.
0: No, vypadalo to moc krásně podle fotografií, teda nebyl jsem ani na jednom z předchozích ročníků, ale myslím si, že to je opravdu zážitková záležitost.
1: No určitě, protože tak my jsme hlavně spojeni s tou čtvrtí Troja, což je v Praze opravdu mimořádná část toho města, která má jako velmi mnoho možností, co nabídnout publiku a vůbec lidem, kteří se vypraví do Troje. Právě protože tam máme, samozřejmě ta dominanta té čtvrtí je Trojský zámek, kde je samozřejmě jeden z našich hlavních koncertů. To bude, myslím, že právě závěrečný koncert festivalu. Pak tam máme samozřejmě zoologickou zahradu, kde děláme koncerty v Arše, venku, v noci ještě navíc, takže za zvuku zvířat kolem, což má jako úžasnou atmosféru. Pak děláme koncert v botanické zahradě s výhledem na celé město.
0: V čistírně odpadních
1: vod. Čistírně odpadních vod, přáno přes řeku, ano, říct, přesně, ano. Která mimochodem usiluje o zařazení na seznam UNESCO, takže to doufám, že se to podaří. A letos vlastně ještě přibyl další koncert
0: v Planetáriu.
1: V Planetáriu. To bude taková naše velká premiéra, protože my samozřejmě chceme do toho zapojit i tu jako video inscenaci v té kopuli a k tomu jsme i vybírali program, takže třeba zazní Strausovo Also sprach Zarathustra, tak pravil Zarathustra, což je muzika, která byla použita v tom filmu Space Odyssey.
0: Ano, nebo Vesmírná Odyssea.
1: Ano, což je jeden jako z nejslavnějších začátků filmů. Takže ten program bude, myslím, že úplně fantastický.
0: Ale to nebude s velkým orchestrem asi ten Zarathustra.
1: Ne, právě, že bude... máme, ano, my jsme poprosili skladatele Tomáše Ileho, jestli by nám neudělal úpravu pro komorní verzi, aby jsme se tam samozřejmě vešli. A takže to vlastně, tahle úprava zazní ve světové premiéře, takže na to se také všichni moc těšíme. No a pak samozřejmě nesmí chybět koncert v Trojském pivovaru, bývalém tedy, kde je také fantastická akustika a tam to bude vlastně takový jako jeden z těch opravdu klasických komorních koncertů, kde máme úžasného pianistu Denise Kožuchina, který tam vystoupí, stejně jako čelistka Harriet Krych z Holandska, takže máme tam opravdu skvělé muzikanty. A určitě přijďte.
0: Ten line-up je opravdu hvězdný, tedy i co se týče českých hudebníků, myslím, že to je opravdu spousta známých jmen. Vy už jste tedy zmiňoval planetárium a s tím vlastně souvisí taky to festivalové téma Mezi nebem a zemí, že?
1: Ano, ano.
0: Jak se to vlastně promítne do toho programu, tady tohle téma?
1: To je zajímavé, protože my předešlé dva ročníky, my jsme vždycky vymysleli téma festivalu a pak jsme kolem toho postavili program. A letos, já jsem si říkal, zkusíme to udělat přesně naopak. Prvně jako navolíme skladby, které se nám líbí, které si myslím, že by měly zaznít, a až potom tomu dáme jméno. Takže jsme tak nějak jako navolili, co nám přišlo jako vhodné, aby zaznělo kde. No a pak vlastně výkonná ředitelka festivalu Martina Virková přišla s tím, že by se to mohlo jmenovat Mezi nebem a zemí, což nám přišlo jako velmi akurátní k tomu, i vlastně k tomu, že budeme mít ten zahajovací koncert v planetárium.
0: Ale hodí se to i k tomu pivovaru.
1: A hodí se to, ano, přesně tak, protože třeba v pivovaru tam zazní slavné Šostakovičovo trio číslo 2. A naopak kontrastní třeba ten Dvořákův klavírní kvartet S-dur. Jo, takže to je přesně, je to tak mezi nebem a zemí.
0: No a ty názvy těch jednotlivých koncertů jsou Lehkost bytí, Snění, Mnoho podob lásky a tak dále. Všechno takové poetické. Vy jste popisoval, jak je ta Troja taková pěkná čtvrť. Mně to připadá trošku jako taková Morava Prahy vždycky, když tam jedu. Jednak tím, jak jsou tam ty vinice.
1: A, no ty vinice jsou tam úplně úžasný, samozřejmě to, v létě. No.
0: Takový moravský vibe, jak říkáme my mladí. Ano, to je.
1: Ono je to asi jako v fuzovkách nejbližší vesnice k centru Prahy, jo, protože ano. Tam člověk, když jako vyjede, tak nemá pocit, že by byl ve městě, ale že je v podstatě najednou jako mimo město, že na venkově, že tam je ten klid, klídek, ano, a ano. Že jsou tam ty vinice a prostě tam teče ta Vltava a kolem toho jsou nádherné procházky a vlastně je to taková jako rekreační čtvrť.
0: Ano. Takže s tím souvisí tedy i závěrečný koncert samozřejmě s tou Moravou, protože vy tam máte cymbálovou muziku. Ačkoliv to není moravská, to je trojská cymbálová muzika, chápu to dobře.
1: Ano, letos to bude vlastně cikánská cymbálová muzika. Pozvali jsme na to jednoho pro mě z nejlepších houslistů v téhle branži, který já znám. On je Maďar, jmenuje se Lajos Sarkozy. A já když jsem ho slyšel před několika lety právě v Maďarsku hrát se svojí cymbálovkou, tak my jsme všichni, my ti houslisti tam zůstali jako s pusou do kořán, protože on je, my jsme začali přezdívat, že on je taková reinkarnace Jaši Hajfece, jo, že on opravdu hraje úplně fenomenálně, takže na tohle já se těším možná úplně nejvíc. A určitě zvu všechny, hlavně houslisty tady z Prahy, ať si ho jdou poslechnout, protože on je opravdu geniální.
0: Tak to bude závěrečný koncert letošního Troja festivalu. Co bychom tak ještě mohli z toho programu vypíchnout? Mě zajímá ta ZOO, bude to zase v noci letos v ZOO?
1: Ano, bude to v podstatě, je to vlastně nocturno koncert, tedy noční koncert. Zazní tam krásná díla od Saint-Saëns, Debussyho a opět Strause. Od Saint-Saëns tam bude jeho Fantazie pro housle a harfu. Pak tam bude nádherné Debussyho trio, nebo triová sonáta pro violu, flétnu a harfu. No a potom v úpravě zase trošku pro menší ansámbl, aby jsme se tam vešli, tak jsou Metamorfózy od Richarda Strause. A je to jeho úplně poslední dílo, takže to má opravdu takovou silnou myšlenku. Napsal to v roce 1945, vlastně, když končila válka. Takže...
0: Já myslím, že hobojový koncert ještě je pozdější, teda, ale
1: Jo, ale určitě to psal ke konci svého života. A je tam jakési takové jako... jak bych to řekl, no takový...
0: Taková melancholie, jako trošku...
1: No i jako taková lítost.
0: Nad tím trošku... zničeným světem.
1: No. I nad tím vlastně s možná jeho pohledem na to, který byl na začátku, který asi nebyl úplně tedy, no...
0: Myslíte jako před válkou?
1: No, před válkou, no. Že on si asi uvědomil, že se nestavil vždy na tu správnou stranu.
0: Chápu. Tak to všechno budete moci slyšet v zoo tady. Na to závažná témata.
1: To závažná témata, přesně tak.
0: Je hezké, že tam dáváte toho Saint-Saënse a přitom odoláte tomu dát tam ten karneval zvířat, že jo, když je to vzor.
1: No karneval zvířat samozřejmě chceme a to určitě se plánuje v budoucích letech. Nicméně karneval zvířat je samozřejmě logisticky dost náročný, protože tam jsou k tomu potřeba dva klavíry. A samozřejmě my tak jako čekáme a rosteme pořád, čekáme, až samozřejmě vyrosteme ještě do větších výšin jako festival a budeme si to moc dovolit. Ale určitě to v plánu je. Já bych dokonce k tomu chtěl i zapojit i třeba taneční vystoupení právě, protože k tomu karnevalu zvířat se to absolutně hodí a bylo by to fajn.
0: No nebo možná nějaké krmení nebo něco takového, by se využili ty zvířata,
1: no,
0: co tam
1: ale jsou. Ale třeba jako vůbec ta fauna, to je jako hodně vděčný téma v muzice a myslím si, že nás to určitě v příštích ročnících čeká.
0: Rozhodně. No taky tam třeba vystoupí soubor Cello Republic, ten taky naši posluchači znají, crossoverový, tedy soubor 4 violončel, to bude ten koncert nazvaný Lehkost bytí. Ještě něco třeba bychom mohli tedy vyzdvihnout.
1: Tak ještě bych vyzvihnul třeba ten koncert v té čistírně odpadních vod. Kde je opravdu fantastická akustika a tam zazní nádherná díla, zase trošku kontrastní v tomhle směru. Bude tam slavné Mozartovo klarinetové kvinteto a v druhé půlce bude Souvenir de Florence od Petra Iliče Čajkovského. Je to jeho sextet, takže jsou vlastně takový opravdu stěžejní díla, takový jako majstrštyky v podstatě a tam je právě v té akustice, si myslím, že se to bude krásně vyjímat. Takže určitě přijďte. Navíc v té čističce tam ještě je možný, stejně tak jako v zoo, si vlastně ke vstupence pořídit jako prohlídku toho místa a to je také jako úžasné, to určitě doporučuju se podívat do těch útrob té čističky.
0: No, tak zveme všechny určitě na Troje Festival, informace o jednotlivých koncertech a další podrobnosti samozřejmě najdete na webových stránkách Troje Festivalu, který tedy proběhne letos mezi 18. a 23. červnem. A já jsem moc rád, že umělecký vedoucí tohoto festivalu, houslový virtuos Josef Špaček, byl dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak já vám moc děkuji za milou návštěvu, ať se festival i všechno ostatní vydaří v této sezóně a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Jo, moc děkuji, naslyšenou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě v podání Josefa Špačka a Miroslava Sekery poslechneme závěrečnou část z divertimenta pro housle a klavír Igora Stravinského a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezký dobrý den od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Vás zdraví Bára Sedláčková. Je 12 hodin 7 minut a právě dozněl smyčcový kvartet číslo 2. Byly to Listy důvěrné a slyšeli jste z nich čtvrtou větu. Samozřejmě to složil Leoš Janáček. Před 2 lety měl Leoš Janáček výročí svého narození. Bylo to 170. výročí narození. Narodil se 3. července 1854. No a my jsme slyšeli hrát Zemlinského kvartetu, které právě v tomto roce slavilo

30 let od svého založení. No a vy jste slyšeli živou nahrávku z Městské knihovny v Praze z roku 2018. Koncert byl právě u příležitosti ještě 90. výročí Janáčkova úmrtí. No, to bylo výročí až dost. No, teď si pustíme koncert pro klavír a orchestr a mol, bude to jeho druhá věta, a složil ho Robert Schumann.

sobotním odpoledni ve 12 hodin 14 minut, tedy krátce po obědě, nám dozněla druhá věta koncertu pro klavír a orchestr A-moll. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nám hrála Antonio Pappano, dirigoval a Jan Lisecký hrál na klavír. Dnes je tedy 22. srpna a svátek slaví Bohuslav, tak všechno nejlepší všem bohouškům. No a my si teď pustíme předehru k opeře Wilhelm Tell. Gioachino Rossini samozřejmě byl jejím autorem. Zahraje nám symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Jsme Klasik Praha.

Na Radiu Klasik Praha pokračujeme v nejlepší hudbě za posledních 500 let. No, abyste právě slyšeli první dějství z opery Don Giovanni, nebo vy jste neslyšeli celé první dějství samozřejmě, ale jenom ten duet z prvního dějství Wolfganga Amadea Mozarta. Je to legendární nahrávka Dona Giovanniho z roku 1959, která je považována za jednu z nejlepších. No a teď je remastrovaná, zvukově vyčištěná a vyšla v reedici loni v roce 2025. Mozartova opera o potrestaném prostopážníkovi měla premiéru v Praze 29. října 1787 v Nosticově, dnes Stavovském divadle. No a v tomto duetu Giovanni svádí Zerlinu, kterou chce odloudit jejímu milému Massettovi. No a melodie, na kterou napsal známé variace pro klavír a orchestr, též právě Frédéric Chopin, takže vám to určitě přijde povědomé. Hrála nám Filharmonia Orchestra, Carlo Maria Giulini dirigoval, no a slyšeli jste zpívat Elisabeth Schwarzkopf a Eberharda Wächtera. Teď si zase pustíme trošku další kus, uslyšíme první větu Allegro molto, Eta Passionato, sonáty pro housle a klavír číslo 3 c-moll, Edvard Grieg je autorem této hudby a na housle nám zahraje Ivan Ženatý, Antonín Kubálek nám zahraje na klavír.

Slyšeli jste první větu sonáty pro housle a klavír číslo 3 c-mol Edvarda Grieka. No a teď ho vystřídá Georg Friedrich Händel. Uslyšíme symfonia z oratoria Solomon. No a virtuozy de Praga nám zahrají a Oldřich Vlček diriguje. Na čembalo zahraje Aleš Bárta.

Tak tohle byl Solomon. No a teď si pustíme Vals Trist. Jean Sibelius byl autorem této hudby a zahrají berlínští filharmonikové Herbert von Karajan diriguje.

Berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana nám zahráli Vals Trist. No a teď už je na řadě árie Figara z Lazebníka Sevilského z opery Joaquina Rossiniho. Orchestr Národního divadla v Praze nám zahraje pod taktovkou Jana Šticha. Ivan Kuštněr, baritonista, který nám zaspívá, jeho hlas uslyšíte. No, pomalu se nám blíží 13. hodina a co nás potom čeká? Třeba Sergej Rachmaninov, Antonio Vivaldi, Karel Ančerl, no a nebo třeba Josef Suk.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz Skonto na
6: byte. Nyní ve skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flešky, kufříky,
7: vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
12: Tohle je Klasik Praha.

Přehoupla se nám 13. hodina, je čtvrt na dvě a vy doufám stále posloucháte sobotní vysílání na rádiu Klasik Praha. Dozněla část koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll, byla to první část Sergeje Rachmaninova, hrála nám Česká filharmonie, Pávo Jervy dirigoval, Katia Bunatyšvili nám hrála na klavír. No a teď nás čeká Antonio Vivaldi. No a pustíme si jeho hudbu v provedení francouzského ansámblu, který hraje starou hudbu a jmenuje se Jupiter.

Dozněla část jednoho z nejznámějších Vivaldiho fagotových koncertů v dobově poučené interpretaci z roku 2019. Zahrál nám to ten francouzský ansambl Jupiter, který vznikl v roce 2018 a založil ho loutnista, který ho tady na této nahrávce i vedl, a jmenuje se Thomas Dunford. Peter Wheeln nám hrál na fagot, no a byl to koncert pro fagot a orchestr G-moll. Slyšeli jste jeho třetí větu. Teď si pustíme větu druhou a bude to ukázka z debutového alba smyčcového kvartetu Krása kvartet s názvem Youth. Mládí. Vyšlo to loni u Animal Music. No a na tomto albu najdete hudbu československých meziválečných židovských autorů perzekuovaných nacisty, kterou tvořili ještě právě v dobách mládí a míru. My si teď pustíme hudbu Karla Ančerla, kterou právě toto album obsahuje. Obsahuje ale i hudbu Krásy a Schulhofa.

Tohle byla druhá věta a dílo, které jste slyšeli, se jmenuje Dvě fugy. Karel Ančarl složil tuhle hudbu, no a to byl významný český dirigent a skladatel a skladbu studoval právě třeba u Je Křičky. No a mikrotonální hudbu u Aloise Háby byl také dirigentem Osvobozeného divadla, no a v Terezíně založil smyčcový orchestr. Po válce byl krátce šéf dirigentem Sočru a od roku 1950 úspěšným šéf dirigentem České filharmonie, kterou dovedl k světovému renomé. V roce 1968 emigroval do Kanady a řídil orchestr v Torontu. No a tyto dvě fugy jsou právě jeho studentským dílkem z dob studií na konzervatoři, no a možná jen kontrapunktickým cvičením. Dříve nebyly publikovány do té doby, než ho Krása kvartet, nebo když do té doby, než Je Krása kvartet našel a publikoval. Na albu, o kterém jsme si už říkali, že se jmenuje Mládí Youth. No a my si pustíme teď árii, kterou nám zaspívá Andreas Scholl. Antonio Caldara je jejím autorem. Orchestr della Schola Cantorum Basiliensis je orchestr, který bude doprovázet při zpěvu právě Andrease Schola a René Jacobs diriguje. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, není nic jednoduššího, než se podívat na náš web klasikpra.cz.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla hudba ze seriálu Zaklínač z roku 2019. Seriál na motivy fantazie románu polského spisovatele Andřeje Sapkovského. No a nahrávka pochází z alba Cinema houslistky Ester Abramy, které vyšlo v září roku 2023. No a také je docela zajímavé, že tu hudbu složila Soňa Belousova a Johna Ostinelli. Filharmoniky města Prahy tady řídil Ben Palmer. My si teď pustíme serenádu pro smyčcový orchestr Esdur, uslyšíme opět pouze jednu větu, tedy tu čtvrtou, a složil tuhle serenádu Josef Suk, zahraje nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

Tohle byla serenáda pro smyčcový orchestr Esdur, čtvrtá věta Josefa Suka. Teď si pustíme ukázku z debutového alba The Queen's Mask německého souboru historických nástrojů, který má báječný název a jmenuje se Ensemble Feuervogel a byl založený v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě.

Hrál nám ansámbl Feuervogel a Karin Tini. To byl ten soprán, který jsme mohli slyšet. No a vy jste slyšeli With Angels, Face and Brightness. Daniel Narcombe byl autorem této hudby, anglický hudebník, a o jeho životě se ale málo ví. Působil zřejmě v arcivévodské kapele v Bruselu, no a vy jste slyšeli jeho nejznámější, nebo část jeho nejznámějšího madrigalu. Vyšel roku 1601, a takže my si teď v roce 2026 pouštíme hudbu z roku 1601 s andělskými tvářemi a jejich září. No to je nádherné. Tak nechť vás síla provází a ta andělská záře taktéž. A teď si pustíme koncert G-moll pro klavír a orchestr. Třetí větu Allegro con fuoco. Antonín Dvořák je autorem této hudby, nebo byl, samozřejmě byl.

Gerhard Opic nám hrál na klavír koncert G-moll pro klavír a orchestr. Slyšeli jsme třetí větu. Pražská komorní filharmonie společně s Jiřím Bělohlávkem nám hrála. Teď si pustíme duet, vidíte. Tak to je opět to by mohlo být duet z opery jedním slovem. Tak pustíme si duet Rudolfa a Mimi z opery Bohéma. Giacomo Puccini byl autorem této hudby a zaspívá nám Kristin Opoles a Jonas Kaufmann. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nám hraje a Antonio Papano dirikuje.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste čtvrtou větu koncertu pro varhany a orchestr číslo 1, byla to takzvaná symfonie Gregoriana českého skladatele Petra Ebena. Bylo to jeho rané dílo z roku 1953 a šlo o německou nahrávku, která vyšla v roce 2010 a hráli nám bamberští symfonikové, tenkrát ještě pod taktovkou Gabriela Felce, a Günter Rost hrál na varhany. My si teď pustíme Bacha, ale nebude to Johann Sebastian, bude to jeho syn Karl Philipp Emanuel.

dozněl Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, a bylo to, to, co jste slyšeli, bylo koncert pro čembalo a smyčce d-moll, slyšeli jste druhou větu. No, my si teď pustíme St. Paul's Suite, uslyšíme první větu Gustava Holsta.

Gustav Holst učil na dívčí škole, která právě nesla stejný název jako tahle jeho svita, St. Paul's. Hrál nám London Concertante Chamber Ensemble a vy jste slyšeli první větu, žik. Teď si pustíme písňový cyklus francouzský. Pustíme si ukázku z alba Madita Mour, Řekl mi Amour, láska. Vyšlo to letos v lednu v roce 2026 tady u Alpha Classics s neoposlouchanou francouzskou písňovou tvorbou. Natočili ho společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose a vítězka pěvecké soutěže Operalia, též interpretka barokní hudby. No a Susan Manoff, zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. No a my uslyšíme hudbu francouzského skladatele, kritika a divadelníka, který se jmenoval Louis Bate. Tato píseň Modrý holoubek je druhou částí jeho cyklu Písně pro ptáky. No, je to krásné. Chanson pour les oiseaux, le petit pigeon bleu. No, to je krásné. Mám moc ráda, když si tady na Radio Klasik Praha dáme i takovou minutku francouzštiny. Tak prosím, Julie Rose a Susan Manoff a Louis Bate.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

A tohle byl sen noci svatojánské. Slyšeli jste tedy část hudby ke hře Williama Shakespearea. Byla to tedy druhá věta. Felix Mendelssohn Bartholdy tohle napsal a hrál nám londýnský symfonický orchestr André Preven dirigoval. My si teď pustíme dvě rapsodie pro klavír. Pustíme si tu první část Johannese Brahmse. Helen Grimaud nám zahraje na klavír 14 hodin 34 minut. Doufám, že máte pohodovou sobotu. Venku je vlastně takové příjemné procházkové počasí, ale myslím, že se dneska vůbec nikdo nebude zlobit, pokud budete jenom celé odpoledne ležet na gauči a poslouchat Klasik Praha.

Tohle byla první část H-moll z dvou rapsodí pro klavír Johannese Brahmse. No a teď si pustíme Antonia Salieriho. Pustíme si Dona Quixota na Gamačeho svatbě. Je to předehra k stejnojmenné opeře. A Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám hraje Michal Dittrich. Diriguje 14 hodin 44 minut 11 vteřin. No to je krásný čas. Tak doufám, že máte krásný čas i tady právě s námi, s Rádiem Klasik Praha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Michaela Dittricha nám hrál hudbu Antonia Salieriho. No a my se teď vrátíme zase trochu oklikou zpátky domů a pustíme si rytiny pro orchestr. Uslyšíme druhou větu Bohuslava Martinů. Zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tomáš Netopil diriguje. Moc se mi líbí, že se tohle dílo jmenuje Rytiny pro orchestr, protože si vždycky představím rytce, který hezky sedí u kamen a ryje tu svoji grafiku a u toho mu hraje Bohuslav Martinů. No, je to moc krásné a já se takhle nechávám sobotně unést. Ten rytec by se mohl jmenovat třeba Bohuslav Rejnek.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Hermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského gelata.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hrát Jiřího Pospíchala na housle a s ním kolegium českých filharmoniků a hráli nám vals skerco Petra Iliče Čajkovského. No teď nás čeká Jean-Philippe Rameau. Tentokrát to nebude žába, ale bude to Mizet a Rondo z kusu pro čembalo a Viking Ole Olafsson nám zahraje na klavír. To je můj oblíbenec.

Jean-Philippe Rameau nám složil tenhle jeden kus pro čembalo, Mise a Rondo a Vikinguru Olafsson nám zahrál. Teď si pustíme další věc. Pustíme si celou vojenskou symfonietu Vítězslavy Kaprálové. Pustíme si ostravskou nahrávku, která vyšla před 2 lety v rámci dvojalba s kompletním orchestrálním dílem Vítězslavy Kaprálové a právě se jednalo tehdy o debutové album dirigentky Aleny Hron. No a vojenská symfonieta je právě orchestrální dílo Vítězslavy Kaprálové z roku 1937, které Kaprálová provedla s Českou filharmonií i v Londýně s orchestrem BBC. Skladba je věnována Edvardu Benešovi. Pokud jste ještě ten dokument neviděli, podívejte se na dokument Kaprálová, který byl do kin uveden letos, který nevypovídá jenom o krátkém životě známé skladatelky nebo možná částečně i zapomenuté skladatelky Vítězslavy Kaprálové, ale také o umělecké Evropě před druhou světovou válkou. Je to moc krásné, zajímavé, hezky udělané, vřele doporučuji. Pokud jste na to ještě někde nenarazili, podívejte se, zapátrejte na internetu, já teda nevím, jestli to teď ještě v kině někde dávají, ale opravdu čenichejte potom doslova a dozvíte se o Vítězslavě Kaprálové, co jste určitě doteď nevěděli.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Jsme Klasik Praha.

15 hodin 33 minut a na Radio Klasik Praha právě dozněla hudba z filmu Jak se vám líbí. Patrick Doyle byl autorem této hudby, studiový orchestr nám tentokrát hrál. No, teď si zase pustíme část opery. Bude to duet Blondýny a Osmina, Únos ze Serejlu. Je to duet z Mozartovy komické opery Singspielu z roku 1782. No a odehrává se v Turecku. Nahrávka, kterou uslyšíme, nicméně z roku 2015.

Zpívala nám Anna Procházka a Franz Josef Zählich. Chamber Orchestra of Europe nám hrál Jan Kneze Cegán, dirigoval. No a teď zase další kus. V 15 hodin 38 minut si pustíme 15 minut, 15 vteřin dlouhou první větu symfonie číslo 8 C-dur, takzvané Velké symfonie France Schuberta. Kamerorchestr Bezel nám hraje a Heinz Heliger diriguje.

To byla první věta velké symfonie číslo 8 C-dur France Schuberta. No a teď nás čeká sonáta. Pustíme si Aria e Varitatio Heinricha Ignace France Biebera a soubor, který nám zahraje, se jmenuje Romanesca Endu Menzi diriguje.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jste tanec komediantů z třetího dějství opery Prodaná nevěsta a Bedřicha Smetany samozřejmě. Česká filharmonie nám hrála Zdeněk Košler, dirigoval. Teď si pustíme Kouzelnou zahradu ze světy Má matka husa. Maurice Ravel je jejím autorem.

PKF Prah Filharmonia. Pod taktovkou Emanuel Vioma nám hrála Kouzelnou zahradu ze světy Má matka husa Maurice Ravela. Teď se zase pustíme trošičku kratší věc, 2:13, a bude to etída Dismol, opus 8, část 12, Alexandra Skryabina. Vladimír Horovic nám zahraje na klavír.

Alexandra Skriabina vystřídá v našem playlistu Ludwig van Beethoven. Zahrajeme si teď osudovou a její druhou větu. Je to tedy symfonie číslo 5. C-moll opus 67.

Tonhalle Orchestr Zürich pod taktovkou Davida Zinmana nám hrál hudbu Ludwiga van Beethovena. No a my si pustíme romantické kusy. Pustíme si romantické kusy druhou část a jde o ukázku z alba, které vyšlo před 2 lety a na tom albu je natočené kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Jiří Vodička, toho času koncertní mistr České filharmonie, a David Mareček, generální ředitel, natočili tohle album. Jiří Vodička hraje na housle, David Mareček na klavír. No a romantické kusy pro housle a klavír jsou z roku 1887. Tento cyklus Bagatel existuje také ještě ve starší verzi pro smyčcové trio s názvem Drobnosti, původně Maličkosti. No tak my si to teď pustíme.

0: Klasik Praha.
1: Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

No a tohle jste jistě poznali. To byla hudba Jerryho Goldsmitha, byl to The Motion Picture, hudba z filmu Star Trek z roku 1979, hráli nám Filharmonici města Prahy. No a teď už něco, co se do filmu nemohlo dostat, je to hudba Františka Xavera Richtera, koncert pro hoboj a orchestr F-dur, uslyšíme druhou větu.

Tady jste slyšeli barokní hoboj. Louis Hoke nám na něj hrál a doprovázal ho Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka. Teď si dáme koncert pro housla a orchestr číslo 4 d-moll. Uslyšíme čtvrtou větu a Henri Wietamp byl autorem této hudby. Zahraje německá komorní filharmonie Brémy, Pavo Järvi diriguje a Hilary Hahn hraje na housle.

Henry Wietamp. A Německá komorní filharmonie Brémy pod taktovkou Pavla Järveho nám hráli koncert pro housle a orchestr číslo 4. D-moll, slyšeli jste čtvrtou větu, Hilary Hahn hrála na housle. Teď nás čeká živá nahrávka z 19. mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina ve Varšavě z loňského roku, kde zvítězil americký pianista Eric Lu. Ten nám zahraje právě hudbu Friderika Chopina, zahraje na mazurku číslo 33 H-dur. No a ještě vy jste možná viděli letos v květnu 22. koncert Erika Lu na Pražském jaru. Pokud ano, jste šťastlivci.

Erik Luch nám zahrál mazurku číslo 33, Hádur. No a Friedricha Chopina teď vystřídá Petr Ilič Čajkovský. Pustíme si čtvrtou větu finále symfonie číslo 4 F-moll opus 36. No a Českou filharmonii řídí Semyon Byčkov.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
2: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla koncertní árie Gott hilf mir Johann Theile. Byl autorem této hudby, no a hrála nám L'arpeggiata, soubor, který hraje na historické nástroje a hlavně taky hraje tuto historicky poučenou hudbu a s ní kontratenorista Filip Žarusky. A teď zase zpátky domů. Pustíme si kuchyňskou reví. To je cyklus skladeb pro klavír. Uslyšíme čtvrtou větu finále Bohuslava Martinu. Karel Košárek nám hraje na klavír.

Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Claudia Abáda nám zahráli mezi hru z opery Carmen. No a teď zase trošku delší kousek. Symfonie číslo 2 C-dur, její čtvrtá věta, 8 minut 18 vteřin Roberta Schumana. Zahraje drážďanský festivalový orchestr, Ivor Bolton diriguje, už je 17 hodin 8 minut.

Drážďanský festivalový orchestr pod taktovkou Ivra Boltna nám zahrál čtvrtou větu symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. No a teď už zase hudba filmová. Pustíme si živou nahrávku z koncertu z roku 2004, kde Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie a vyšlo to zpětně na albu Morricone Conducts Morricone v roce 2025, tedy loni. Mnichovský rozhlasový orchestr tady Ennio Morricone řídil. No a uslyšíte hudbu z drsné gangsterky režiséra Sergia Leoneho s Robertem De Nirem v hlavní roli. Hudba byla oceněna cenou BAFTA a nominovaná na Zlatý Globus a uslyšíte tedy hudbu z filmu Tenkrát v Americe.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tohle byla Pomsta z pekla. To byla árie Královny noci z druhého jednání kouzelné flétny. Tuhle operu samozřejmě složil Wolfgang Amadeus Mozart a hrál nám orchestr Curišské opery. Nikolaus Arnoncourt dirigoval a Edita Gruberová, to byl ten soprán, který jste slyšeli. Teď si pustíme Maxe Brucha a je to jeho koncert pro housle a orchestr číslo 1. Je 17 hodin 27 minut.

Max Bruch a koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll. Vy jste slyšeli druhou větu Adagio. Koncert Gebau Orchestra nám hrála Bernarda Haitink, dirigoval a Itzhak Perlman hrál na housle. My si teď ještě pustíme španělské capriccio Nikolaje Rimského-Korsakova. Uslyšíme pátou část Asturské Fandango. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám zahraje pod taktovkou Kise Clarka.

No, my si teď pustíme koncert F-dur pro klavír a orchestr. Uslyšíme druhou větu Adagio Andante con moto George Gershwina. City of Birmingham Symphony Orchestra nám zahraje, Simon Rattle diriguje, Peter Donahue zahraje na klavír.

George Gershwin nám udělal takovou pomyslnou předtečku před dnešním vysíláním, protože ta úplná tečka to bude Edward Hagerup Creek a jeho koncert pro klavír a orchestr a-moll. Každopádně Peter Donahue nám hrál na klavír a City of Birmingham Symphony Orchestra pod taktovkou Simona Rattla nám zahrála tu hudbu George Gershwina. No a teď si pustíme Mariah Ferry, která nám zahraje na klavír a bude jí doprovázet Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Colina Davise. Uslyšíte koncert pro klavír a orchestr a-moll druhou větu. No a my se uslyšíme v září, už je 22. srpna, takže za 9 dní začíná, nebo za 10 teoreticky začíná školní rok, tak já doufám, že jste nazbírali přes léto síly a že tento září bude příjemné a že nám ten školní rok zase rychle uteče. Příjemný víkend, hezkou sobotu, hezkou neděli. Opatrujte se a já se na vás budu těšit. Naslyšenou.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák. Říkaj!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz. Oh!
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh!

0: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
8: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači, jste na těch správných vlnách a v ten správný čas, protože začíná pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Kdybych měla vybrat jenom jedno slovo, které charakterizuje mého dnešního hosta, tak to asi bude všestrannost. Pohybuje se samozřejmě v hudební oblasti, ale je v ní velmi rozkročený do všech možných stran. Je to dirigent, skladatel, klavírista. Jako skladatel má na svém kontě symfonie, opery, koncerty, scénickou i komorní hudbu, balet, ale také filmovou hudbu. Jako dirigent spolupracuje s předními orchestry a pokud se nepletu, tak i skvěle maluje. Dnes se mnou ve studiu sedí renesanční člověk Jan Kučera. Honzo, vítej.
1: Děkuju za pozvání, dobrý den.
0: Honzo, kým se cítíš nejvíc?
1: No, jako těch inspirací, Mirko, nebudu přestírat, že se neznáme, že si tykáme, protože jsme spolu taky dělali několik projektů, tak já si myslím, že se všechny hezky doplňují. A to je to, co mám já rád, vždycky si odskočit do toho světa skladatelského, do světa dirigentského. Snažím se udržovat i jako klavírista, jak jsi zmínila, protože to je můj nástroj, na který hraju v podstatě od dětství, od 3 let. Tak všechno tohleto se navzájem inspiruje a ovlivňuje.
0: Když skládáš, přináší ti to třeba stejné pocity, jako když diriguješ, nebo je to tam jiné?
1: No, já bych řekl, že oba dva ty obory jsou docela asociální, že dirigent je sám, skladatel je taky sám. Dirigent jede na zkoušet nějaký program, je na hotelu sám, dopoledne je zkouška, odpoledne jsem vždycky využíval nebo využívám na tom hotelu právě ke psaní, protože je potřeba ten čas využít. No a když mám teda komponovat sám, tak skutečně si ten den naplánuji, takže prostě v 8 vstanu a začnu psát a někdy najednou je půlnoc a ani nevím, jak se to stalo, protože je tam jakýsi eifr nebo taková vášeň prostě, že zapomenu na čas a je potřeba to prostě vysedět, vezme si to hodně času.
0: A vyhovuje ti to být sám? Jsi spíš samotářský typ nebo jsi společenský?
1: Já jsem, můžu říct, společenský typ, samozřejmě mám rád lidi, mám rád život, muzikanty, herce, prostě to je potřeba samozřejmě kompenzovat. No právě to je ten čas strávený o samotě mnoha dní a mnoha hodin, tak je potřeba na ten život opravdový nezapomínat.
0: A dokážeš si ho užít, ten opravdový život?
1: No samozřejmě. A samozřejmě je to tak, že potom je to krásná taková odměna za to, když ta hudba zazní s kolegy živě, to na pódiu zahrajeme a třeba to i hrají rádi, tak to je samozřejmě skladatel v 7. nebi. A když se to líbí i lidem a dají mi to třeba najevo, no tak to je, co si víc přát, to je nejhezčí odměna.
0: Pojďme teda začít rovnou poznat Jana Kučeru, takového, jaký se neprezentuje neustále na pódiích nebo ve svých skladbách. Jak odpočíváš nejraději?
1: No bude to znít možná banálně, ale prostě ta muzika mě naplňuje pořád. Já to beru i jako svého koníčka a prostě to je, myslím, že největší štěstí, když nedělá něco, co nebere jako práci nebo zaměstnání. Já to takhle skutečně mám a jako snažím se samozřejmě nějak relaxovat, malinko třeba sportovat, ale tam jsou velké rezervy, ale opravdu ta muzika mě naplňuje od rána do večera a řekl bych, že s přibývajícím věkem ta vášeň se ještě stupňuje, že skutečně se dokážu, řekl bych, víc a víc dojmout hudbou, kterou slyším a užít si ji jako posluchač, jako třeba řadový posluchač, nesnažím se jí za každou cenu analyzovat jako dirigent nebo skladatel. Nechat to na sebe zapůsobit prostě.
0: My jsme si v úvodu pouštěli první větu ze tvé první symfonie, kde vznikl popud napsat symfonii. Bylo to na zakázku, anebo to byla třeba tvoje touha stvořit takovýto typ díla?
1: Tohle zrovna byla skladba, kterou jsem nepsal na zakázku. Psal jsem si ji docela dlouhou dobu takzvaně do šuplí.

0: roku. A potom, když přišel covid, tady je ta nešťastná doba, tak jsem měl vlastně dost času jí dokončit. Takže tam jsem jí dopsal a je to jakási podsta mému rodnému kraji, protože má podtitul Šumavská a je, řekl bych, bytostně programní. Každá ta věta popisuje nějaký konkrétní, buď můj zážitek z dětství, nebo konkrétní místo na Šumavě. A možná, že i třeba pro posluchače by bylo zajímavé si poslechnout tu, nebo přečíst tu anotaci, kterou jsem k té jednotlivé větě napsal. Lze to dohledat. Prostě ta hudba v tomto případě popisuje nějakou konkrétní situaci nebo děj.
1: My jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který si ty dirigoval, první větu, která se jmenuje Šumava umírající a romantická. Tak co v této větě umíralo a bylo romantické?
0: Tato věta je jaksi volně podle Josefa Váchala, což byl samozřejmě spisovatel, malíř, který měl k Šumavě krásný vztah a vytvořil knihu, která se takhle jmenuje. Takže já jsem si tedy ten název od něj vypůjčil, je to jakási podsta nebo reminiscence na tuhletu jeho tvorbu váchalovskou, kdy ta Šumava je taková stará, pradávná, pralesní, trošku strašidelná a ten Váchal to v těch obrazech má. Když se na ty obrázky podíváte, tak oni jsou, tam to vždycky z toho křoví vystupují nějaké strašidlo třeba, je to velice magické, bych řekl. Takže to je taková ta stará, starobylá Šumava, v podstatě bez lidí, v podstatě to je jenom ta příroda.
1: Tak pojďme teď k další tvé hudbě. Máme tu první větu z klavírního koncertu. Opět Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale Jan Kučera, ne co by dirigent, ale co by klavírista.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta z klavírního koncertu, který napsal Jan Kučera, ten se také chopil klavírního partu. Společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Brauner. Honzo, napsal jsi to schválně těžký?
1: Řekl bych, Mirko, naopak. Napsal jsem si to tak, aby se mi to dobře hrálo. A já přiznávám, že skutečně nedosahuju virtuozity typu Lukáše Vondráčka geniálního, který by tady ten koncert zahrál prostě v podstatě z listu. Já jsem chtěl prostě si to zahrát sám z toho důvodu, že nechci zanedbávat klavír, tak jsem poprosil svého milého kolegu Tomáše Braunera, se kterým se známe strašně dlouho ještě od konzervatoře a ten to skvěle natočil. Tak já jsem samozřejmě s určitým ostychem předstoupil za ten klavír před kolegy ze Sočru, se kterými se taky znám strašně dlouho a děkuji jim tímto za trpělivost. Tak občas jsme stříhali, protože přece jenom jako hrát na klavír je potřeba fakt na to cvičit a potom už třeba při páté, šesté, jaksi klapce nebo červené, když natáčíme, tak už ty síly ubývají. Vlastně nemám prostě tu rutinu, jako mají virtuózové, tak nějakým způsobem se nám to snad podařilo natočit. Já si myslím, že ten koncert je takový hravý, rozverný. To byla moje představa.
0: Pojďme teď na chviličku k Janu Kučerovi jako skladateli, protože je spousta věcí, které by mě zajímaly. Ty jsi říkal, že to musíš vysedět, takže to není tak, že by tě pán Bůh najednou obdařil nějakou myšlenkou, nějakou inspirací, nějakým nápadem. Ne, prostě si fakt sedneš k tomu stolu nebo k počítači, nebo nevím, jak pracuješ a opravdu se to začne rodit, když začneš pracovat?
1: No, ono to je taková hezká romantická představa, že ty skladatelé mají můzy a že to k ním přijde ze zhora a mluví odkud. Ano, do určité míry jsou tam věci, které jsou nevysvětlitelné, kdy prostě něco nám jako přijde, nějaký motiv. Já třeba mám takový systém, že jdu po ulici a třeba fakt se nějaký motivek se mi tam objeví někde, tak si to hned natočím na telefon, abych ho nezapomněl, ale potom samozřejmě s tím motivkem je potřeba pracovat a skutečně ho rozvinout, aby třeba to dalo dohromady nějakou smysluplnou větu. Samozřejmě je pěkné, když mám zakázku nebo objednávku na tu skladbu, ať už třeba na balet nebo na operu a už vím konkrétně, jakou situaci třeba tou hudbou mám vystihnout. Což je vždycky dobře, když spolupracuji s choreografem, který má třeba představu, co se tam přesně odehrává a dá mi jakýsi návod, jakési libreto, že teď potřebuju třeba 3 minuty souboj mušketýrů, řeknu. Tak to už se mi vlastně dobře potom naplňuje, že nemůžu jako jenom tak fantazírovat, psát si cokoliv, ale ctít to libreto. Tak to je hezký návod. To je stejně taková hudba k filmu třeba.
0: Přichází třeba nejprve ta melodie, nebo přichází už nějaký, že to píšeš pro konkrétní nástroje, které třeba zrovna vystihnou tu situaci?
1: Řekl bych všechno dohromady a strašně rád vidím za těmi konkrétními nástroji konkrétní lidi a pokud možno své přátele, protože je jich spousta okolo mě, k mé velké radosti, virtuózů svého nástroje. Takže už když píšu tu kuličku, já píšu všecko v ruce, jsem takový trošku staromódní, nepracuji s počítačem, tak už za tou notou vidím toho konkrétního přítele, který to bude hrát. Tak to je hrozně inspirativní.
0: To znamená, že pak tvoje rukopisy někdo přepisuje třeba jako do počítačů
1: ano,
0: a takhle?
1: Ano, já mám notografa vynikajícího Matěje Vodu, kterému pošlu skeny, on mi potom posílá už hotové noty ke korekturám, je potřeba už to jako doladit technicky a mě to takhle prostě vyhovuje, je to svým způsobem dobré soustředění, ten papír a tuška pro mě.
0: Píšeš vždycky na stejném místě, třeba já nevím, doma u stolu, máš své místo, anebo můžeš psát i na těch hotelích právě, nebo třeba, já nevím, v restauraci.
1: No, potřebuji k tomu samozřejmě klid, to je určitě, asi ta pracovna moje je ta nejzásadnější, ale samozřejmě potom, když už třeba tu skladbu mám načrtnutou nějakým klavírním, řekněme, výtahu a mám ji pak instrumentovat pro symfonický orchestr, tak to už je taková trošku víc technická práce, než ta jaksi tvůrčí skladatelská. Samozřejmě i při té orchestraci tam přibývají protihlasy a hrají si s barvama nástrojů a tak dále, ale už mám ten návod, už mám jakousi skicu, tak na to už vlastně nepotřebuji až takový klid.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout opět nějakou tvoji hudbu. Máme tu tvůj houslový koncert, na housle hraje David Pokorný a společně s Davidem Pokorným posloucháme Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše diriguje Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla třetí věta z houslového koncertu, který napsal můj dnešní host. Tím je skladatel, dirigent, klavírista, prostě renesanční člověk Jan Kučera. Na housle hrál David Pokorný a s Davidem Pokorným jsme ještě poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vše pod taktovkou Jana Kučery. Honzo, dalo by se říci, který žánr píšeš nejraději? Máš něco svého oblíbeného?
1: No, ono se to, ty žánry, tak v mém případě trošku tak prolínají, míchají. Samozřejmě budu psát trošku v jiném žánru hudbu pro filmovou detektivku a jiná hudba bude pro, řekněme, dětské představení nebo pro divadlo, které má být rodinného charakteru. Třeba jako jsme teď dělali nedávno v Národním divadle Barona Prášila. Tohleto představení samozřejmě všechny zvu, ačkoliv je vyprodané teď k mé velké radosti, ale myslím, že v další sezóně už zase ty lístky budou. Tak tam se ty, zrovna tady v tom konkrétním představení, se ty styly docela míchají. Je tam i hudba, řekněme, taková postromantická, kterou mám nejradši. Samozřejmě využívám ty prvky 20. století všech těch skladatelů, které miluju. Ono se to prostě navzájem tak všecko ovlivňuje a navazuje. Myslím si, že říkal bych tomu plagiátorství, nebo že člověk někoho vykrádá, ale řekl bych, že chytří skladatelé všichni si brali to nejlepší z těch velkých mistrů, kteří byli před nimi. Já se za to nestydím se hlásit k těm mistrům, který miluju a který jako uvádím i jako dirigent samozřejmě, takže potřeba ty partitury znát do poslední noty. A takže žánry, nevyhýbám se žádným žánrům. Mám rád jazz, mám rád i do jisté míry folklor, prostě všechno tam lze vystupovat.
0: Já na tobě nesmírně obdivuju, že i ty té nejmenší formě dáš tu největší péči. Já mám totiž s tebou spojenou krásnou vzpomínku. Jela jsem se svým kolegou autem a on mi říkal, a teď ti něco pustím. A zazněla, a kam jde cesta.
1: Aha.
0: A to bylo moje první setkání s tebou a já jsem mu říkala, Ježišmarja, to je něco tak překrásného, to mi musí zahrát někdo na pohřbu. A kolega říká, víš, a to je vlastně jenom taková v uvozovkách obyčejná písnička, scénická hudba k jedné divadelní hře, a naspíval to Adam Plachetka, ano. Fantasticky nahrál to Epoch Quartet a Adam Plachetka už si to tu vybral jako skladbu, už to tady pouštěl, Dan Klánský mi to pouštěl, takže prostě je to vlastně malá píseň, ale pro mě nabrala gigantických rozměrů.
1: Tak to mám radost, děkuju za kompliment. Skutečně to byla původně písnička pro divadelní představení Jepes v ršku, které jsem psal pro Divadlo na Jezerce, se kterým taky spolupracuji už mnoho let. Už jsem tam dělal asi 10 nebo 11 scénických hudeb v průběhu těch let. S Honzou Ručínským velmi rád spolupracuju a vždycky v tom představení byla třeba nějaká písnička. Tak tady to zpíval toho Jepého Radek Holub tehdy a říkal, no, když se dozvěděl, že to má zpívat po něm Adam Plachetka, tak říkal, tak mu pošle tu referenční nahrávku, ať ví, jak se to má zpívat. Tak to já mám rád, že se ti líbí. Ona je opravdu dojemná, ten text je dojemný a jsem rád, že jsem tou hudbou mohl textu posloužit.
0: Ano, to si řekl moc krásně, protože mám pocit, že u tebe v hudbě postrádám, a to v dobrém slova smyslu, takové to ego. Protože hudbě by se opravdu mělo často sloužit. Jaký je tvůj názor na to?
1: Děkuji opět, že to říkáš. Já se snažím myslet na posluchače. Nezastírám to. Jsou skladatelé, kteří říkají, že jim to jedno, jestli se to lidem líbí nebo ne, a píšou si pro sebe. Já jim to do jisté míry nevěřím, protože každý toužíme po úspěchu a aby naše práce byla vidět. Takže to mi přijde občas trošku nabubřelé, nebudu nikoho jmenovat, ale prostě ty hlasy občas lze zaznamenat. Já se snažím o to, aby ta hudba byla sdělná. Prostě to je, myslím, asi to slovo, které to vystihuje nejvíc, aby nebyla příliš přeintelektualizovaná. Hudba má tu moc právě, aby nás přenesla do nějakých jiných světů, než jenom do toho, který žijeme my, a dala prostor fantazii. Tak to si myslím, že je jeden z úkolů hudby.
0: Ty jsi i častým autorem filmové hudby. Máš za sebou teď, myslím, dva velmi skvělé projekty, které zabodovaly i, alespoň myslím, jeden z nich zabodoval na, nebo oba dva, na Českých lvech. Teď bylo předávání. A to byl film Máma a Life. Oba dva jsou s Jiřím Strachem, teď si nejsem jistá.
1: Ano, oba dva režíroval Jiří Strach. K mé velké radosti si mě vybral jako skladatele už zase do dalšího projektu. A to byl náš první film. Ten film Máma, já si myslím, že se velice povedl. Nešel do kin, byl to teda televizní film, ale myslím, že ty ohlasy jsou nad očekávání krásné, protože ten film řekl bych, je velice dojemný a citový. Myslím, že takových filmů už se tolik netočí. Myslím, že má trošičku inspirace filmy Karla Kachyni, což mi i ten Jirka říkal, že to má být kachyňovský film, a podle toho vlastně i mě požádal o tento druh hudby, která má být dojemná, ale zároveň i vlastně v podstatě romantická, protože ten příběh, pokud si ho posluchači vybaví, tak je vlastně do jisté míry dobrodružný, ale bohužel smutný.
0: Jak vzniká filmová hudba? Ty můžeš psát vlastně, že ti jenom řekne, ať je to dojemné, anebo už třeba vidíš nějaké konkrétní scény a můžeš na ně tvořit tu hudbu, aby právě mohla lépe sloužit.
1: No, vzniká to tak, že já dostanu sestříhaný film na flešce nebo do počítače bez hudby. Už tam je všechno dialogy, potom se třeba předávají už jenom ruchy další, ale tady ten syrový materiál já dostanu s timecodem a v podstatě doma každou tu vteřinu řeším, co se tam vlastně jako by mohlo hudebně odehrávat a co by mohlo, znova použiju to slovo, posloužit tomu filmu nebo té situaci, aby hudba tam, kde má zaznít naplno, tak aby zazněla naplno, tam, kde má být jenom v podkresu, aby nerušila dialogy. Takže je to taková trošku mravenčí práce, která si vezme taky spoustu času, a potom na tom výsledku je to snad znát, že je tomu daná ta péče. Já se o to snažím, aby každá ta vteřina tam měla nějaké opodstatnění. A takže zkouším si tam nasazovat takzvaně různé hudby svoje. Někdy ku podivu třeba do dojemné scény může být hudba veselější, do kontrastu. Tohle to všechno v tom filmovém jazyce funguje nádherně, ty kontrasty. Takže vždycky mě ale překvapí, jakým způsobem obrovským ta muzika ovlivní to, na co se díváme. Když si to pustíte, zkuste to někdy doma si pustit jakýkoliv film úplně bez zvuku nebo bez hudby, tak se na to kolikrát skutečně nedá dívat. A hudba fakt má tu moc to nevyslovitelné vyslovit nebo doslovit, posloužit příběhu opět.
0: Ano, je to tak, a úplně může změnit názor na tu situaci.
1: Absolutně.
0: Může to být nějaká tragédie, a když tomu pustíš groteskní hudbu, tak je z toho najednou groteska.
1: Přesně tak, přesně tak. A tohle to mě na tom strašně baví. My jsme měli s Ondřejem Brouskem i takový pořad, s Vokem jsme dělali pořad pro děti, kde jsme měli plátno a orchestr živě hrál různou hudbu na stejnou smyčku, na stejnou situaci. Hmm. A bylo to někdy jako velká legrace, protože ta scéna se úplně promění.
0: To musel být obrovský úspěch, obzvlášť třeba u dětí.
1: Ano, smáli se naší radosti.
0: Jsi také autorem ticha, řekneš, a tady na tu scénu nebude žádná hudba? Nebo to je věc režiséra?
1: Samozřejmě, my s režisérem o tom diskutujeme a to ticho je samozřejmě úplně perfektní výrazový prostředek, nechat ty herce to dovyslovit, dohrát, ale o to víc potom třeba ta hudba vynikne, když zazní. Jeden z příkladů je třeba film Trosečník s Tomem Hanksem, když si vybavíte, tak on se ocne sám na ostrově a tam nezní vůbec žádná hudba. Je tam jenom šum moře a maximálně křik ptáků, ale v jeden moment Alan Silvestri tam tu hudbu použil na pár vteřin a má tam obrovský efekt. Tak to je jeden takový příklad, jak lze s hudbou pracovat.
0: A my si teď pustíme filmovou hudbu. Je tu film Máma, autorem je Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla filmová hudba. Jednalo se o ukázku z filmu Máma. K němuž psal hudbu můj dnešní host, kterým je skladatel, dirigent, ale také klavírista Jan Kučera. Honzo, já jsem se také chtěla zeptat, už se ti někdy stalo, když jsi dirigoval, že ti třeba vylítla taktovka, nebo jsi někoho praštil, nebo jsi jí zlomil?
1: Všecko, co si vyjmenovala, se mi stalo. Samozřejmě potom člověk na to vzpomíná jako na humornou historku, ale v ten okamžik to vtipný úplně není. Několikrát mi vypadla taktovka z ruky, nebo jsem zavadil o pult, tím pádem vypadne. Teďko nedávno celkem se mi stala úplně šílená věc, že jsem máchnul rukou a vypadl mi manžetový knoflíček. Z nějakého důvodu se uvolnil a letěl jako projektil prostě do violončela, které bylo hned u mě. Takže malé poškození nástroje, naštěstí to spravila láhev dobrého vína pro kolegu a nezlobil se, nebylo to nějak fatální, ale trošku mě zatrnulo, protože ty nástroje jsou drahé a nedad bych poškodil. Samozřejmě teďko byl taky případ, že dirigent vyrazil solistce housle z ruky, tak to je to možná trošku horší, ale...
0: Protože ty housle byly za několik milionů.
1: No samozřejmě, no. Takže to jsou takové okamžiky, které prostě se na koncertech dějí a když to není nějak fatální, tak je to vlastně potom vtipná historka.
0: Já si pamatuju, že zhruba před 2 rokama na mě vyskočila šílená fotka na Facebooku, ty a obě ruce zlomené. Co se tenkrát, prosím tě, stalo?
1: Stalo se, všichni říkali, tak ty jsi jel na kole, nebo jsi lyžoval, ne. Já jsem bohužel hrál v kostele na varhany a ta lavice nebyla jaksi upevněná, no, takže prostě při hře na varhany, i to je rizikové povolání. Jako, to je samozřejmě historka, kterou člověk jen tak nevymyslí, no, ale jako, ano, samozřejmě to vyřadilo z provozu na několik měsíců, ale nebylo to nějak komplikované naštěstí, takže jsem se brzo vrátil jak k pianu, tak dirigování.
0: Tak zaplať pán Bůh, a prosím tě, co jsi v tu dobu dělal?
1: No tak co lze tak dělat, no, tak jako musel jsem se k tomu nějak prostě postavit, je to samozřejmě nehezká situace, tak jsem snažil se odpočívat a číst, a nějak to prostě přečkat a těšit se na to, že to bude v pořádku.
0: Takže můžeme říct, že jsi nabíral síly do dalších
1: projektů. Je to tak.
0: Ty jsi hovořil o tom, že hudba je tvůj koníček, ale ty máš ještě jeden velký koníček a tím je malování. A vím, že tvoje obrazy jsou opravdu nádherné, že by se s tím z fleku mohl živit.
1: No, děkuji. Já si to teda nemyslím. Já si myslím, že maluju tak jako pro radost, amatérsky, zkouším všechny možné styly, všechny možné náměty a já skutečně obdivuju, když někdo umí malovat a baví mě chodit do těch galerií. Teďko nedávno jsem si udělal takový soukromý studijní výlet do Florencie, třeba vidět fakt jako na vlastní oči ty velký mistry, namalovat ruku, prostě není jen tak, aby vypadala jako ruka, tak to neumím, nebo portrét, to vůbec ne. Tak já se tím snažím tak prostě bavit. A pokud to dělá radost i někomu dalšímu, komu třeba potom ten obrázek věnuju, tak o to je hezčí.
0: A jak k tobě malování přišlo?
1: Asi před 10 lety já už jsem to tak nějak plánoval a tak jsem zkusil si koupit prostě plátno a barvičky a v podstatě to doporučuji každému, protože to je hezká relaxace, hezká tvůrčí činnost, protože dneska jsme pořád ovlivněni mobilama a koukáme se do obrazovek, to nám bere spoustu energie, to nám bere čas, ale když zkusíte být sami se sebou a vytvořit obrázek jakkoliv, tak je to pěkný, je to pěkná činnost tvůrčí.
0: A posloucháš u malování také hudbu?
1: Ne, miluju, když je to v tichu a na chvilku si od hudby odpočinu. I to je vlastně součást mé práce, protože je to určitá duševní hygiena.
0: A posloucháš někdy hudbu jako, já nevím, v autě, třeba když jezdíš v autě, co, posloucháš hudbu nebo už si skládáš něco v mysli anebo raději mluvené slovo?
1: No tak sluší se říct, že v autě poslouchám Radio Klasik, to mám na předvolbě číslo 1, ale to fakt nelžu, to tak je.
0: Tak to
1: no,
0: jsme rádi.
1: Pak tam mám samozřejmě i další stanice s různými dalšími žánry, takže mě to baví tak přepínat. No ale takže v autě, ano, to se řekl úplně přesně, to je taková možnost, kde je člověk sám a je jako možnost si to užít, tu skladbu. Klasická hudba má trošku tu nevýhodu při poslechu v autě, že je dynamická hodně a že třeba v těch symfoniích najednou je pianissimo a není to úplně třeba konkrétní. Tak dobře, ale poslouchám hudbu pořád, vlastně pořád, ano.
0: Vy máte teď za sebou nádherný koncert, benefiční koncert pro nadační fond Magdaleny Kožené. Jmenoval se Rytíř talentu. Kdo je pro tebe rytíř v hudbě? Vidíš se ty sám sebe jako rytíře?
1: No to ani ne, ale jako oni mě přisoudili tento titul, já se samozřejmě z toho velice těším a nejsem sám jako rytíř talentu. Vlastně rytířem talentu může být kdokoliv, kdo se věnuje dětem, kdo rozvíjí, podporuje jejich talent, třeba hudební. Samozřejmě ne všechny ty děti se tím budou živit, budou to dělat profesionálně, ale těch benefitů, které hudba přináší, je strašně moc a je to znát prostě, je to nádherný vynález. Já bych řekl, že to je největší vynález lidstva, ta muzika, protože, jak už jsem řekl, oprošťuje nás od těch jako všedních věcí, od těch přízemních věcí, tak Rytíři talentu je zrovna ten bohulibý projekt, kterého jsem rád součástí. Samozřejmě na to je navázán projekt ZUŠ Open, který probíhá po celé republice, tak mě to strašně těší, že tam to jsou tisíce dětí z celé republiky, které se věnují hudbě.
0: Ano, je fakt, že Česká republika je v tomhle naprosto výjimečná, jedinečná a zaplať pánbůh za to, je to úžasné. Honzo, my máme před sebou léto, prázdniny, plánuješ tam nějakou dovolenou?
1: Určitě, samozřejmě, tak od toho jsou prázdniny, od toho je léto, už se těším, až u táboráku budu hrát na kytaru, protože to je jeden z takových mých rituálů letních a vždycky to je moc fajn.
0: A hraješ nedvědy?
1: Samozřejmě, hraju všecko. Hraju tím tábornickým způsobem, jo, na kytaru, samozřejmě, takže všechny ty hity letní tam musí zaznít a je to vždycky krásné, když jako všichni zpívají, nebo když je tam ještě další kytara, tak to je moc hezký. No ale samozřejmě mě čeká ještě pár dalších úkolů, o těch prázdninách musím psát další hudbu, takže to mě čeká, no, odpočinek, ale i práce.
0: Tak to je, myslím si, ta nejlepší kombinace, jaká může být, protože když je něčeho moc, tak nám chybí to druhý a když je toho zase málo, tak prostě je to. Je to tak, když je to takhle v rovnováze, tak je to ideální. Ano. Takže ti moc přeju, aby jsi měl nejenom krásné léto, ale aby ta rovnováha byla pořád. Žádné zlomené ruce už nikdy.
1: Děkuji.
0: Jenom krásná hudba, já se budu těšit na další tvoje projekty, na další tvoji skvělou muziku. My náš dnešní díl uzavřeme opět filmovou hudbou a je tu film v režii Jiřího Stracha s hudbou Jana Kučery a je to Life.
1: Ano, to je celkem nový film, taky šel do televize, nešel do kin. Těžké téma, v podstatě o sebevraždě, takže to je jako velice temné téma, ale já doufám, že prosvětleno nějakou nadějí, takže nebudu prozrazovat tu zápletku, každý si ten film může najít i třeba na i vysílání České televize. Tak to je jedna z mých dalších spoluprací s tím Jirkou, já si toho moc vážím.
0: Byla tam zadaná depresivní hudba, nebo je tam hudba i vlastně veselá?
1: Veselá bych neřekl, ale trošku jsme tam šli do kontrastu právě s tím závažným tématem do hudby, řekl bych, naděje plné. To je možná to slovo, že to není jenom prostě deprese a nějaký smutek. A tohle to je prostě jeden z těch výrazových prostředků hudby, že má tu moc to udělat, najednou tu scénu třeba trošičku prosvětlit.
0: Dobře. Já ti děkuji za prosvětlení dnešního dne.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: My se loučíme filmovou hudbou Live. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Jan Kučera.

0: Na osobní notu.
1: Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit hudbě ruského velikána Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme část nahrávky České filharmonie, respektive celého nahrávacího projektu, který Česká filharmonie uskutečnila se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Dnes zazní Čajkovského symfonie číslo 3 D-dur a fantastická předehra podle Shakespeara Romeo a Julie. Třetí Čajkovského symfonie opus 29, napsaná v D-dur, se označuje jako polská. To vyplývá ze závěrečné věty, která má charakter polonézy. Vznikla krátce po dokončení jeho prvního klavírního koncertu a baletu Labutí jezero. Často se setkáváme s názorem, že Čajkovského symfonie jsou spíše svity než symfonie, a to se týká především tohoto díla. V díle tohoto ruského skladatele je to jediná symfonie, která má 5 vět a je celá v durové tónině. První věta je v sonátové formě, uvádí ji smuteční pochod a přechází v živé hlavní téma a vedlejší poetické téma, které obsahuje také kontrapunktické prvky. Ve druhé taneční větě se střídají rytmy valčíku a lendleru. Idylická věta třetí připomíná šestou symfonii Ludvíka van Beethovena Pastorální. Čtvrtá věta je v duchu pochodových rytmů a energická pátá obsahuje stejně jako úvodní prvky kontrapunktu a končí fugato polonézou. Další položkou dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha bude Čajkovského fantastická předehra podle Shakespeara Romeo a Julie. Shakespeareovským příběhem zmařené lásky Romea a Julie se zabývali mnozí hudební skladatelé. V ruské hudební kultuře mu věnovali pozornost Čajkovský a také Prokofjev. Zatímco Prokofjev vyjádřil svůj vztah k námětu jevištním způsobem ve slavném baletu, Čajkovský volil formu fantazijní předehry. K tomuto formálnímu řešení ho inspiroval přítel, skladatel a ideový vůdce tzv. Mocné hrstky Milij Alexejevič Balakirev. Právě z jeho popudu se Čajkovský pustil do práce na předehře Romeo a Julie. Ta se mu však zprvu nedařila. Představte si, že jsem úplně bez nápadu, že ani jedna poněkud přijatelná hudební myšlenka se mi neobjevuje v hlavě. Začínáme mít strach, že moje múza odletěla někam daleko a možná, že na ní budu muset dlouho čekat. Čajkovský skladbu několikrát přepracoval, než ji v roce 1870 dal definitivní podobu. Dílo uvádí pomalá chorálová introdukce spojená s postavou pátera Lorenza. Ve vlastním sonátovém allegru skladatel pak pracuje se dvěma protikladnými hudebními symboly, jednak s rytmicky neklidným tématem, které charakterizuje svár Monteků a Capuletů, a dále s lyrickým tématem, které zobrazuje horoucí zpěv lásky jejich dětí. Předehru fantazie uzavírá smírný epilog s citací motivu pátera Lorenza a také s tklivou variací tématu lásky. Obě díla tedy zazní právě za malou chvíli na Klasik Praha. Hrát bude, jak už bylo řečeno, Česká filharmonie a řídí Semjon Byčkov.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vážení posluchači stanice Klasik Praha. Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl, tentokrát s albem s podivným názvem Skiaracula Maracula. Název alba vybrali jeho interpreti sice záměrně tak, aby zaujal svou nezvyklostí, ale pro nás je cennější, že ještě atraktivnější než samotný název je renesanční a raně barokní taneční hudba zachycená na tomto CD. O kvalitách nahrávky svědčí i to, že byla vydána v několika reedicích a získala řadu ocenění. CD Skiaracula Maracula nahrál v roce 1997 soubor Musica Antiqua, jehož uměleckým vedoucím je Francouz Christian Mendoze. Mendozův talent je rozprostřen na několika kolbištích. Od mládí hrál na flétnu, ale profesionální uměleckou kariéru začínal jako klasický tanečník ve Francii, Belgii a Německu. Dokonce byl solistou baletních souborů v Avignonu, Dijonu, Limoges a Lutychu. Po skončení taneční kariéry se opět vrátil ke hře na flétnu a v roce 1981 založil soubor Musica Antiqua, s nímž se věnuje hudbě jak barokní, ku příkladu i Bachovi, Vivaldimu a Perslovi, ale také hudbě renesanční, a to zvláště, a v jeho případě zcela pochopitelně, především taneční. Soubor vyniká velmi zajímavou dramaturgií, vystupoval na prestižních festivalech a nahrál přes 40 alb s repertoárem od 16. do 19. století. Na aranžích alba Skiaracula Maracula je především cenné, že Mendoze jako umělec s taneční zkušeností přesně volí tempa a nástrojové obsazení jednotlivých úseků přizpůsobuje způsobu tance, který je pro danou pasáž předepsaný. Album nahrálo, včetně uměleckého vedoucího, celkem 14 hudebníků, kteří hrají na mnoho různých nástrojů. Aranže skladeb jsou pestré a poutavé, ale na druhou stranu účelné, vkusné a respektující styl. Tanec je pochopitelně velmi prastarou disciplínou s mnoha funkcemi. Mohl být i posvátným aktem, rituálem plodnosti, součástí léčení či očišťování ducha a tak podobně. V 16. a 17. století však byl tanec především buď lidovou zábavou, nebo rafinovanou společenskou záležitostí vyšších vrstev. A hudbu přesně tohoto typu budeme nyní poslouchat. Na CD jsou vybrány skladby ze třech sbírek. Prvním pramenem je Il primo libro de balli, první kniha tanců, kterou sestavil Giorgio Mainerio a vyšla roku 1578 v Benátkách. Druhou sbírkou je takzvaný mnichovský rukopis ze 16. století, uchovávaný v Bavorské státní knihovně, a třetím zdrojem je Il terzo libro delle pavane Gaiarde, třetí kniha Pavan a Gaiard, kterou sestavil Carlo Farina a byla vytištěna roku 1627 v Drážďanech. Ze všech třech sbírek vybral Mendoze ty nejkrásnější skladby a díky své zkušenosti tanečníka z nich sestavil suity, kde se nejen dbá na kvalitu hudby, ale také na pořadí, v jakém by se tyto tance měly tančit. Začneme tanci Giorgia Maineria. Jeho Il primo libro de balli, první kniha tanců, vyšla v roce 1578 v Benátkách a obsahuje tehdejší nejpopulárnější evropské tance. Úspěch sbírky byl tak velký, že se dočkala několika dalších vydání a byla v mnoha verzích kopírována a upravována. Život samotného Maineria nebyl v žádném případě přímočarý. Narodil se v Parmě mezi lety 1530 a 1540. Jeho otec byl pravděpodobně skotského původu, protože skutečné rodové jméno bylo Mainer. Georgeovi se dostalo patřičného vzdělání, a to jak ve svobodných uměních, tak i v hudbě. Nakonec se vydal na církevní dráhu, o čemž svědčí jeho žádost o místo kaplana z roku 1560. Zda toto místo získal, nevíme, ale k roku 1574 máme další záchytný bod, kdy jako katedrální sbormistr vydal své první hudební dílo. Kromě hudby se zajímal také o astrologii a okultismus, kvůli čemuž se o něj začala zajímat inkvizice. Vyšetřování sice bylo zastaveno kvůli nedostatečně průkazným obviněním, ale o několik let později byl zbaven církevního postavení, cituji, z naléhavých a čestných důvodů. Zemřel v roce 1582. První skladbou na albu je titulní Sciaracula Maracula, kruhový tanec ve čtyřčtvrťovém taktu, který se v jiných pramenech objevuje i pod názvy Maltéský bránl nebo Saracenský bránl. To proto, že byl dovezen z východu křižáky. Jak je uvedeno v bukletu k albu, nedávné výzkumy spojují tuto melodii s pohanským rituálem vyvolávání deště o půlnoci na letnice. Slovo Sciaracula je pravděpodobně z řeckého charax, větev, konkrétně jde o tyč používanou k podpírání vinné révy. Přípona ola znamená voda, která vyvěrá, což nejspíše souvisí s onou pohanskou prosbou o déšť. Pokud jde o slovo Maracula, údajně pochází přímo z řeckého maratonu, opět s příponou ola. Skladbu začínají drnkací nástroje, pak se připojí zobcové flétny, housle a bicí, každá strofa je pokaždé v rychlejším tempu. Poté budou v pestrých, ale velmi vkusných aranžích následovat tance Gajarda, Ungariska maďarského původu, Saltarello, tanec anglický, francouzský, milánský a další.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes s albem renesančních a raně barokních tanců, které natočil soubor Musica Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendozem. Druhou sbírkou na CD je takzvaný Mnichovský rukopis, uchovávaný v Bavorské státní knihovně. Obsahuje především italské tance 16. století. Série tanců z této sbírky začíná gajardou. Italské slovo gajardo znamená robustní a energický a takový je i tento tanec. Tanečníci s klobouky v ruce se pohybovali klikatě v sekvencích po čtyřech krocích. Podle jednoho dobového popisu tanečník skáče na jedné noze, zatímco druhou zvedá dopředu, jako by chtěl někoho kopnout. V tomto temperamentním tanci pán skákal vysoko a energicky, zatímco dáma prováděla menší skoky a okázalé obraty. Střídání pánů a dam podtrhuje i instrumentální aranžmá. Housle s violou a čembalem představují pány, zatímco zobcové flétny s dulciánem a loutnou označují kroky dam. Po druhé skladbě, opět gajardě, následuje bitevní pavana, kterou poznáte podle hlubokého mečení krumhorn s dulciánem, jehož zvuk se podobá dnešnímu fagotu. Bitevní pavanu doprovázejí vojenské bicí nástroje. Čtvrtým tancem v sérii je opět gajarda.

Čembalo je obvykle spojováno s barokní estetikou, ale bylo velmi dobře známé už v období renesance, proto je zastoupeno i v tomto renesančním bloku. Nejprve si poslechneme tři krátké tance pro sólové čembalo a poté tři verze pavany Le Forze d'Ercole, Herkulovi síly, míněno Herkulovi skutky, činy. Ku podivu se nejedná o žádný silácký kousek, ale o hudbu ušlechtilou a klidnou. Nejprve zazní s drnkacími nástroji, loutnou, renesanční kytarou a arciloutnou, potom na čembalo a nakonec opět s drnkacími nástroji a violou da gamba.

Jednou z nejstarších skladeb na disku je Paduana del Re, Královská pavana. Ušlechtilou melodii přednáší opět loutna, arciloutna a renesanční kytara. Tance a nálady se musí střídat a tak po Královské pavaně přichází saltarello se zobcovými flétnami, dulciánem, houslemi a bubnem. Výběr z mníchovského rukopisu uzavřou Gajarda, saltarello a poslední Gajarda la lavandara, neboli pradlena. V bukletu k CD je zmíněno, že tato pradlena se netýká pouze praní prádla, ale také tradovaného galicijského obřadu lavandeiras, při němž se v řece smívaly hříchy.

Poslední sbírkou, kterou na albu Sciaracula Maracula představuje soubor Musica Antiqua, je sbírka Il terzo libro delle Pavane Gaillarde, třetí kniha Pavan a Gaillard, kterou roku 1627 v Drážďanech vydal Carlo Farina. Jak sami hned při první skladbě uslyšíte, touto hudbou se již dostáváme na práh baroka. O životě Carla Farini máme jen velmi málo informací. Narodil se v Mantově kolem roku 1600, působil na dvorech v Drážďanech a Bonu, pak se na několik let vrátil do Itálie, v letech 1636 až 1637 bychom ho potkali v Gdaňsku a odtud se přestěhoval do Vídně. Kolem roku 1639 tam zemřel na mor. Jakkoliv máme o jeho životě tak málo informací, dochovalo se po něm naštěstí několik tisků a rukopisů s nádhernou hudbou. Jeho tance jsou velmi vytříbené, však také dvůr v Drážďanech, kde byla jeho třetí kniha Pavan a Gaillard vydána, byl proslulý dvorskými slavnostmi a vkusem pro tanec. Farina měl talent pro melodie i vytříbený harmonický smysl a jeho tance jsou prostoupeny půvabnou melancholií. Při poslechu si všimněte tradičního kontrastu a střídání dvou skupin nástrojů, které se spojují v závěrečném opakování. Některé z jeho tanců jsou tak stylizovány, že vyznívají spíše jako instrumentální fantazie než jako tanec. Týká se to třeba v pořadí pátého tance, Gaillardy, kterou hrají zobcové flétny a poznáte ji podle nápadných chromatických sestupů.

0: Končí pořad Švédský stůl. Poslouchali jsme CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které v roce 1997 nahrál soubor Muzika Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendozem. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.